0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujeme.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
2: Simo! No.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

hity, které milujete. You're the cellular ringin'.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak, počkej, raz, dva, tři. Slyšíš se na ní?
1: Já se slyším.
0: Jo, sluchátka měl někdo jenom úplně vypnuté, dobře, fajn. Jo,
1: já okay, se slyším, okay, okay. Všechno funguje.
0: Už nás taky slyším, takže zase o něco blíž víkendu ve čtvrtek 9. července. 9. července, ano, ano.
1: Ano, krásné ráno.
0: Krásné ráno, Lenča, Radim. Lení, sama si říkala, že pocitová teplota nižší než poslední dny.
1: No mně normálně bylo ráno zima. Uh-huh. Tak já jsem byla celkem překvapená. Uh-huh. Protože já jsem si vzala jenom otevřené boty, triko s krátkým rukávem a říkám si, to je pohodička a ne, je tam chladno.
0: Já už to nešlo ovlivnit, jo, už to bylo jako uprostřed cesty a podobně, no. Tak vidíš, já jsem si to ani neuvědomil, ale vlastně jo, poznal jsem to tak, že jsem neměl orosené čelo, když jsem přišel do práce.
1: A ano, to
0: tak,
1: jsem ještě včera četla článek, že se na nás valí další tropy, tak já jsem si říkala, ať jsem připravená, no a teď jsem zmrzla.
0: Ne, naštěstí to už to lízne, teda pardon, to není hezké, jakože spíš hlavně ten západ a my jsme prý někde úplně na rozhraní, že se teda ještě matka příroda rozhodne, jako jestli bude jenom teplo a nebo, no, takže tak.
1: No, tak dneska se rozhodla, že bude trošku chladněji, takže je zataženo. Bude po celý den oblačno a teploty maximálně na 21 stupních Celsia, takže po tom, co jsme zažili, to znamená ty 30, 40, tak dneska už je to na svetr a čepici za mě.
0: Tak jo, já jsem úplně blažená. V každém případě zaříte se podle toho, i co říkala Lenča a přejeme vám navzdory počasí pohodový čtvrtek. Za 2:06 a slovo má Honza.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskidské louky nebo mezi červené

0: super úsporných technologiích. BYD.com.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
3: Nehoda se teď řeší na hlavním tahu z Opavy na Nový Jičín. U Otic ve směru na Hradec nad Moravicí bourala dvě osobní auta. Nehoda se řeší taky na dálnici D2 na trase Brno-Lanšhod. Na úrovni 45. kilometru osobní auto srazilo zvěř a problémy jsou taky ve Zlíně. Na křižovatce třídy Tomáše Bati a třídy 3. Května probíhá oprava vozovky a jezdí se pouze jedním místním pruhem, a to v každém směru.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: S povinnou registrací psů spěchat nemusíme. V Opavě začala sloužit nová cyklostezka. Fotbalista Kovařík bude i příští sezónu hrát za Bohemians 1905. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Majitelé psů od července registrují své mazlíčky do centrální evidence. Registrace je povinná. Lidé ale nemusí mazlíčky zapsat i hned. Stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
4: Morava aktuálně.
3: Cyklistům se v Opavě otevřela opravená trasa. Město dokončilo rekonstrukci 3 úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály, a předloni v září ji poškodili povodně. Práce vyšly na více než 3,5 milionu korun. V Roždově pod Radoštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, jak nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
5: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih.
3: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování poblíž svítilen nahlásili policii nebo strážníkům.
4: Rádio Čas, sport.
3: Fotbalista Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38letý hráč prodloužil smlouvu o rok. Kovaříka čeká z Bohemians 6. sezóna. Podle meteorologů bude dnešek u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný s teplotami od 20 do 25 stupňů. Tolik zprávy po 6.

0: Proberte.
1: Probouzíte se do nového dne s datem 9. července, je čtvrtek. No a díval ses do kalendáře, kdo má svátek?
2: Nevím, baví mě to hádat, takže a dokonce jsem nebyla ani culat.
1: jsme rádi, že to víme.
2: Jenom vysvětlím, já tam mám vždycky jako na toaletě takový malý trací kalendář a občas jako jak ta hlava se otočí blbě. Já, Ježíši Kriste, už vím, kdo má svátek. A teď vždycky nevím, jestli to zahraju, anebo jestli to prozradím. Ne, nebyl jsem.
1: My jsme velmi rádi, že víme, že jsi měl dneska klidnou noc. Bez přestávek.
2: Jo, to jo? Ne, to jo. No. Ale nekoukal jsem se, tak.
1: Ne, dobře. Tak dneska slaví svátek dáma. Je to ženské jméno. Má 4 slabiky. Je to dlouhé jméno.
2: Tuta, týta, jakoby. Takže něco jako draho, mila a podobně.
1: No,
2: jo?
1: Asi tam jenom tam není mila.
2: Slava. Drahoslava?
1: Tak. Ano.
2: Kecáš.
1: Jo.
2: Jo, aha, protože Drahoslava. Vím, že něco podobného bylo předevčírem a to byla Bohuslava.
1: Ano,
2: aha,
1: takže dneska je Drahoslava a Drahuše.
2: O, holky, krásný svátek, nebo paní slečny dívky, nevíme, kolik vám je.
1: To se nepočítá, ne, na svátky?
2: No ne, bo jenom, tak jsem to myslel, jakože nevím, jak oslovit paní slečny dívky, děvčata
1: jo,
2: a
1: takhle,
2: tak dále.
1: Jo, takhle, jako kolik vás je, jasně, chápu. Je to hezké jméno, že? Já pořád čekám na to, že o něčem řekneme. No ne, tak bychom nikdy nikoho nepojmenovali.
2: Ne? Jako počkej, nebo znáš někoho toho jména? Nebo,
1: jo, znám, nebo znám Drahušku.
2: Jo. A na pohodu, jo?
1: Jo, jo, boží, aha, ano.
2: Ne, protože jsi řekla, je takhle, ty jsi to myslela normálně, je to hezké jméno.
1: Ano, protože my každý den říkáme, že je to krásné jméno, chápeš?
2: A že ho doporučujeme mimochodem i všem maminkám v porodnicích, jako kdyby náhodou ještě nebyly rozhodnuty a víte, že máte holčičku. Jo?
1: Ano, tak já čekám na ten den, až řekneme, no tak tohle, to bychom nikdy nikomu nedali.
2: Na matko, jo?
1: Máš nějaké takové
2: jméno? Na matko otevřu kalendář a podobně. Hele, já se přiznám, ale pozor, teď opravdu

0: říkám, je to moje dětství a jako smát se jméno nemá, že jo, a podobně, ale my jsme měli jako děti v uvozovkách zážitek, protože sousedka a vždycky tak jako divně koukala z okna, se jmenovala Elfrída.
1: A to je hezké jméno.
0: Opakuju, Len Kolíšková i jako děti. Děti to vnímají jinak, děti neřeknou, ale to je krásné jméno. Děti to slyší prostě zvláštně, no.
1: Elfrída, jo, to je pěkná, to se mi líbí.
0: No, no nic.
1: Nic,
0: všechno
1: že?
0: Krásné v kalendáři.
1: My nemáme žádné jako jméno, které prostě...
0: A hlavně vždycky se nám ale ten, který nás poslouchá, kdybychom to náhodou řekli, že?
1: No, jasně.
0: Někde přibyli dokonce nová jména, jsem už nevěděl, že i Damian přibyl. No, k Jonášovi konkrétně.
1: Damian je takové ďábelské jméno, ale moje kamarádka má syna Damiana.
0: Aha.
1: No.
0: Tak jo, tak zatím tak se shodneme, že každé jméno má svůj půvab.
1: Takže, milé Drahoslavy a Drahuše, všechno nejlepší k svátku.

0: Máme 7 minut po 6. Rádio Čas, Lenča Radim, hity, které milujete, čtvrteční pohoda. Středa přinesla něco zajímavého nebo tak?
1: Ne.
0: Já byl včera úplně vypnutý.
1: Já jsem taky usnula, no.
0: No, jakože to takové nějaké, já nevím, jestli byl nějaký zvláštní tlak nebo něco, nebo už dojížděl týden, ale potom jsem se v podvečer šel ještě projít, ale doslova jsem jako udělal jenom pár kroků a vrátil jsem se zpátky. Takový jakoby parním válcem, jak se říká.
1: No, my jsme zvládli také jít odpoledne na brusle, ale po vysílání jsem odpadla.
0: No, mimochodem, já jsem na tebe včera několikrát myslel a teď nevím, jako jestli to mám znovu otvírat do vysílání, ale nic neprošlo a jenom se tě chci zeptat, Opava Komárov taky? Ne?
1: Ne.
0: Ne, dobře. tak jenom tak, jakože občas mě něco to projedu si ten svůj takový jakoby pomyslný bodový systém. A
1: jo, my pořád hledáme byt, no, v Ostravě.
0: A pořád cílíme, pojďme to klidně říct, pořád cílíme, no ne, pozor.
1: já myslím, že už to nikoho nebude bavit.
0: Už byla novinka, protože jsem v Hrabové objevil dokonce, byl to nějaký barák, kde byly 4 nové bytové jednotky. Hned pryč. A nejvíc mě štve, nevím, jestli je to jako trik, nebo to musí nějak dojíždět, že vlastně ono tě to naláká na nějaký inzerát a vypadá to, že to je funkční, až se dostaneš na to místo, tak už je to buď to rezervované nebo prodané.
1: Ano, ano.
0: Ale pořád to lítá tím světem a bednáře to láká v podstatě dobrou zprávu.
1: Ty jsi hodný. No, je to taková, já nevím, jestli poradu chceme jako.
0: Ne, jenom jako, že jsem na tebe včera myslel několikrát, ale nic neprošlo. Takže tak.
1: Ano, nic neprochází již hodně dlouho a stále hledáme byt v Ostravě, a nejlépe Ostrava Hrabová, no.
0: Jak se jmenuje to půvabné místo? Šídlovec? Říkám to
1: Šídlovec,
0: správně?
1: Jo? Ano.
0: To je taková vesmírná objednávka a počkej, ono to někdy zaklapne, ani netušíš.
1: Já musím říct, že moje zoufalství již překonalo nějakou míru. Takže
0: bože můj,
1: že uvidíme.
0: Tak nyňám na dálku a vás taky nyňáme.
1: Na blízko. Já jsem tady.
0: Aha, vidíš, teď jsem použil frázi.
1: Ale to nevadí, nebudeme si zoufat, prostě nikdy se nedaří tak, jak by člověk potřeboval a chtěl. Každopádně to nevadí, máme dobrou náladu, protože jsme tady s vámi každé ráno, což je fajn.
0: A sami se sebou si taky.
1: Jo,

0: Za 7:45 a teď nevím, jestli všechny, ale jo, dáme, výjmenujeme všechny. Mám tady Lenčo 13 a ty hned pochopíš, o čem mluvím, jo?
1: No.
0: Teda, hned pochopíš, o čem konečně mluvíš.
1: O čem mluvíš ty.
0: Ano, přesně, o čem mluvím já. Ono se to trochu týká nejenom rána, ale celého čtvrtku. Ještě jednou připomínáme 19. Kežby. 9. července.
1: 9. července.
0: Přesně, tak. No. Mám tady bobříky. No. Četla jsi někdy mimochodem Hochy od Bobří řeky?
1: Ne.
0: Takhle.
1: Jako chtěla jsem trošku, tak jsem se zamyslela, protože jsem chtěla říkat, že jo, jenomže pak by to bylo poznat, že ne.
0: No, je to zajímavé čtení, ale jako pro mě velmi specifické a mám tam jako několik teorií, jako by pro nás dospěláky. Necháme to stranou. Pamatuju si něco málo z toho, co říkali kamarádi, kteří jezdili na letní tábory, protože Ráďa by plakal, takže nejezdil nikam. Nicméně oficiálně těch bobříků je 13 a zkusme si jenom tak jako říct, jako co by ti asi šlo nebo nešlo, jo. Mrštnosti, tam u mě nehrozilo, proto jsem nejezdil na tábory. No jasně, tam si musel splnit disciplíny v běhu, skoku a šplhu. Mám pokračovat dál?
1: No tak já si pamatuju akorát mlčení a odvahy.
0: Ano, přesně tak. Potom byl bobřík dobrých činů. Mimochodem dostala se až za 100 jako malých i velkých dobrých skutků v průběhu celého roku. Jo?
1: Wow.
0: Bobřík plavce? Co ty vlastně a plavání?
1: Tak jako neutopím se.
0: Zůstaneš na hladině. Tak.
1: Jo. Tak prsa. No, nic víc nezvládám.
0: Mimochodem to byla nejčastější odpověď, když jsme se ptali i našich posluchačů a posluchaček.
1: Na jejich oblíbený plavecký styl a myslím, že všichni ho preferují. A teď jsem byla nedávno na koupališti a viděla jsem pánek plave, ne, počkej, znaky na zádech a kraul je vepředu.
0: Ano, přesně, kraul je takové to.
1: A zjistila jsem, že nejsem jediná, kdo to úplně neumí. No.
0: Mimochodem, můj táta byl vždycky fascinovaný a jako smáli jsme se tomu, ale moje máma plave asi, já nevím, se tomu říká čubičku, ale to je vlastně jakoby, když dáš, ano, přesně tak, pejska do vody.
1: Ano.
0: Ať to nezamluvíme, myslím, že 10 bys nedala, teda troufám si, aká, ty jsi silná holka, bobřík hladu?
1: Ne, vůbec. Ne, jeden den a už se mnou není vydržení.
0: Budu citovat, 24 hodin bez jídla, prostě nepodlehnout tělesnému diskomfortu, dobře, a jich spousta dalších, ale na místě 8. alespoň v tom mém seznamu je bobřík velkého mlčení, jo. Tam člověk musel mlčet několik hodin, ne lidní.
1: A to právě, myslím, že bychom nedali ani jeden.
0: To jsi mi říkala už posledně, když jsme to měli.
1: No?
0: Já myslím, že jo.
1: Jo?
0: Jo.
1: A vyzkoušíme to dneska ráno, 3 hodiny, jestli to dáme.
0: Jo, takhle, tak jako pokud je člověk na pracovišti, tak ne, ale jinak umíš sama se sebou mlčet, asi
1: jo,
0: ne.
1: To určitě.
0: No, o tom to dneska je, dneska se ptáme celý den, tak právě proto tenhle ten seznam a vzpomínka na Hochy od Bobří řeky, zkrátka, jestli byste, a to jedno, jestli v průběhu dne nebo týdne, dokázali splnit bobříka mlčení nebo ne.
1: Jo, na to se vás dneska ptáme, takže pište na náš Facebook a taky na náš WhatsApp na 776612800 a já jsem celkem zvědavá, co budete psát, protože my jsme to jednou zkoušeli, ještě s mým bývalým přítelem, on říkal, jak dlouho vydržíš jako nemluvit, tady a jeli jsme někam vlakem, ty já mám pocit, že tak 2,5 minuty. Už jsem fakt měla touhu zase něco říct.
0: Jediná věc, která mě zajímá, jestli se počítá, ale mimochodem i v té knížce to musel být férový jako sám k sobě, jo? Že třeba chlapec byl někde sám na louce a sekal dříví a nějak se sekl a řekl au. A potom přišel, Rikitáne, já jsem promluvil, jo? Takže chápeš, jo?
1: Jo, jasně.
0: Snad to říkám dobře to jméno. To znamená, jestli tam platí takové to, já se občas přistihnu, třeba jsem v tichu, uklízím si a říkám myšlenky v hlavě a dělám. Aha, jo.
1: Jo, tak takové. To taky neplatí. Nesmíš vůbec nic.
0: Ani vzdychat?
1: Ne, ani vzdychat.
0: Ani vzdychat, dobře, ne. Tak jo. Tak co vy, Facebook, WhatsApp, rádio, čas, no a my dva tady s vámi až do 9.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: 6.20, srovnáme si čas, rádio čas, Lenča, Radim a náš nový respondent, pozor, který se přihlásil sám, teď prostě zazvonila linka rádia čas, ono to možná souvisí s dnešním tématem, ptáme se vás na bobříky mlčení, říkali jsme k tomu spoustu zajímavostí a no tak Marťo, povězte nám, mimochodem krásné ráno přejeme, dobrý den.
1: Krásné ráno.
2: Dobrý den.
0: Jakýho máte nejdřív ten den to ráno, protože zníte čile už teď?
2: Zním čile, no je pravda, já jsem poloční teda.
0: Aha,
1: tak vy jste ještě rozjetej.
0: Tím spíš
2: já
0: teda.
2: Já jsem ještě rozjetej, ale vzhledem k tomu, že právě protože jste rozjetej, tak jsem zvěka našel nový koníček, takovou zábavičku, že kopu díru.
0: Kopete díru?
2: Jo, prostě jenom kopu díru, baví mě to někde v lese. Kopu si svůj tunýlek takovej.
0: Ne, bez legrace, já jsem dokonce slyšel a mám pocit, že jsme my dva neříkali zajímavost, že podobně jako to legendární vajíčko na Instagramu, tak je někde nějaká zvětšující se díra a taky jako lidi tomu dávají lajky, že vždycky jako přikopnou něco podle toho, kolik lidi dají lajku. Nejste to vy, jo, ten projekt?
1: Ne, to bylo lžičko.
2: No,
0: nebo něco takového,
1: to
0: bylo, jo,
1: to někdo, jo. Ale na tom byste mohl, Marťo, vydělat, opravdu. No. Na Instagramu, kdo vlastně přihodí nějaké peníze, tak ten člověk rýpne kousek hlíny lžičkou.
0: Tak už víme, že se z vás jednou stane studnář, ale vy jste nám chtěli reagovat na ty bobříky?
2: Ano, chtěl.
0: Povídejte.
2: No, vzhledem k tomu, že já jsem asi, nebo 12 let jsem chodil do skautu, tak jsme tam neměli úplně bobříky, spíš říkají tomu odborky. Mm-hmm. A zaujalo mě to, když jste mluvili o hladu, mlčení a podobně, protože jedna taková odborka nesla právě tady tyhle výzvy, kdy 24 hodin člověk nesměl mluvit, potom další den jíst a potom další den být mimo tábor, ale sledovat ho, aniž by ho někdo viděl.
0: Jo, tak to bylo i v té knížce mimochodem.
1: To si přesně taky pamatuju, ano.
0: A nesměli jste navázat vlastně s těmi chlapci, kteří byli v tom táboře, jakýkoliv kontakt.
1: A jak jste dopadl?
2: No, nejenom s těma členama táboru, ale ani s ostatníma lidma, s nikým, no, absolutně. A já jsem to zkoušel, několikrát jsem to zkoušel, ani jednou jsem to neudělal teda, protože párkrát jsem tam mají trošičku podváděl, ale nakonec jsem se teda přiznal, protože mě to bylo docela blbý dost, především. Ale musím uznat, že jako nejlehčí pro mě asi byl hlad, i když teda ten den jsem měl službu v kuchyni a dělali jsme zrovna lívance, takže bylo dost jako složitý, ale to jsem vydržel, to jo. Potom ta výzva nemluvit, to pro mě bylo asi takový nejhorší, protože já jsem strašně ukecanej člověk.
0: Neříkejte.
2: Jo.
1: To bychom si ani nevšimli.
0: No.
2: Jo, jde to slyšet, no, že? No, ale jako to jsem úplně nezvládal, tohleto. A potom vlastně nebýt nikým vidět, to se dalo relativně docela hezky zvládnout, když si člověk jako já teda nevzal do lesa fialový oblečení. No.
1: Takže jako...
2: Jo, takže okamžitě jsem byl viděný, jo. Hnedka jsem odešel z tábora a tak kolik to bylo, když hodně, tak půl hodinky a už mě viděli, takže to, ale na podruhý už jsem to zvládal líp teda, to už jsem se poučil, jenomže potom člověk si udělal nějaký tábořiště takový maličký, sledoval tábor a když ležíte u stromu zakrytej listím, a kolem vás jde výprava důchodců a vidí vás, tak je to taky docela blbý.
0: To není dobré znamení, ano, přesně tak.
1: Takže kdybychom prozradil. Náhodou někde v lese viděli někoho ve fialové soupravě kopat díru, tak jste to vy.
2: No, teďka mám na sobě modrou soupravu, teda jo. Pro změnu.
0: Dobře, aspoň víme, jak vás poznat, mimochodem ještě místo určení, Marťo.
1: Kde kopat tu díru?
0: Ne, odkud nám voláte, protože tady je centrála Ostrava.
2: Já volám Tyčic, u Brna.
0: Dívejte se, tak jako od severu po jich, jako nejenom hity, které milujete, ale taky úžasní lidi, kteří takhle z rána se podělí s námi. To znamená, vy přiznáváte bobřík mlčení, byste nesplnil pravděpodobně.
2: No, nejspíš ne. Díky buď bych tím měl hodně velký problém, anebo vůbec.
0: Tak a teď vyčurat, umít a spát a krásné sny máte ponoční.
2: No, ještě chviličku, to potrvá pár hodinek, ale určitě půjdu.
1: Ještě budete chvilku kopat.
0: To je nezmar, tak jo, mějte se hezky. A moc krát děkujeme.
2: Taky děkuju, mějte se, nashledanou.
3: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Jedna za druhou úžasné písničky, hity, které milujete. Ranní pohoda s Lenčou a Radimem. Můžu jednu osobní jenom?
1: No jasně.
0: Milane. Milane, prosím, hlavně žádné vášně. Vášně a žádné tělesné jako záležitosti u bíku, jestli
1: ale
0: můžu poprosit.
1: Ale tak jako klidně, ale jenom, že prostě každý den erotika.
0: Ale to včera dal pokoj, ne? Včera jsi měla dokonce jako něco jako alá za svými sny a podobně.
1: Včera
0: jako
1: trošku ano, ale jsem zvědavá, protože je to na pořádku vlastně skoro každý den. A říkám, kdybych měla plnit horoskopy Milana, tak nedělám nic jiného.
0: Víš co, jestli se domluvíme, jako kdybys oželela, kdyby to tam náhodou bylo, jakože s tím nesouhlasíš, to no. Myslím hlavně s tou tělesnou stránkou, a měla úplně plonkový den, tak já si to klidně převezmu ještě
1: dobře,
0: za lvy jako
1: dobře.
0: K nám, jo?
1: Takže můžeš,
0: necháme
1: můžeš.
0: Se překvapit.
1: Protože ty to tam moc nemáš.
0: Ježíši Kriste! No ne, právě, že jo, že občas to tam je, akorát jako v tom reálném životě to potom jako nějaké, já nevím, jestli člověk proto musí udělat. Já to beru tak, co Milan řekne, by se mělo stát.
1: Ano.
0: Ano, no. Radio Čas. Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Vrtek přináší gravaci současné vypjaté energie, emoce pojedou na maximum a intuice bude svádět boj s rozumem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci nastavit si do života nové priority. Lvy mohou s velkou lehkostí navazovat nové vztahy a střelci budou inspirovat okolí svým optimismem. Býci by měli balancovat mezi možným milostným úletem a obavou z jeho důsledků. Panny by měla zachraňovat jejich pragmatičnost a kozrozy mohou bojovat s vyčerpaností. Blíženci mají šanci uskutečnit i zdánlivě nemožné. Váhy budou nuceny přitlačit více na pilu a vodnáři nebudou mít problém s čímkoliv nemožným. Radci budou obracet veškerou svou pozornost sami na sebe. Štíři budou sázet na maximální obezřetnost a ryby by měly excelovat ve svém kreativním, nejspíš uměleckém duchu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
4: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Doufáme, že spokojenost i ta hudební na obou stranách. Přejeme vám krásný čtvrtek, 9. července s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Leni, co je nového?
1: Já jsem ještě chtěla přidat, že svátek slaví Drahoslava.
0: Jo, to nás hodně baví, protože jsme se shodli na tom, že vlastně na každém jménu v kalendáři a někdy dokonce i více variantách během jednoho dne dokážeme najít vždycky něco pozitivního a krásného.
1: No a když už jsme u těch jmén, tak se tě chci rádi zeptat, jestli ti něco říká jméno Brian Johnson.
0: Nějak podobně se jmenoval jeden pán z Beach Boys, ale to asi nebude ono, takže nechám se překvapit. Je to show business? Nebo?
1: Je to tak trošku show business a myslím si, že alespoň nějaká krátká zpráva okolo tebe šla rozhodně. Je to ten muž, který vynakládá každý měsíc miliony dolarů na to, aby zůstal stále mladý a nikdy nezemřel.
0: Já jsem jenom viděl titulek a podobně. A kolik je mu aktuálně, víme, pánovi?
1: Já přes 40, myslím. Počkej, já se podívám, nevím.
0: A už se pokouší, jo, jako vypadat. Dobře.
1: Ano, on, o něm je dokonce i dokument a on každé ráno je v nějaké komoře a jí spoustu doplňků stravy, cvičí a vypadá o 10-15 let mladší.
0: Mimochodem, tak nebyl jsem úplně vedle, teda Beach Boys, omlouvám se, Brian Johnson je teda zpěvák i AC/DC, jen tak na okraji.
1: Ano.
0: To znamená Brian Johnson
1: Young... 48 mu je.
0: Young face nebo něco?
1: Ano.
0: No, už si ho prohlížím. A tam musí být ale nějaký zakopaný pes, to asi není jenom o tom, jakože se snaží být mladý, ne? Nějaké novinky u něj jsou, Leni?
1: No právě, že jsou, protože on i učí lidi, jak mají být dlouho mladí, zdraví a podobně.
0: Aha.
1: No a teďka u něho našli vzácnou nemoc žaludku, autoimunitní onemocnění a bude se s tím léčit, no. Prostě.
0: Ale pozor, jako matka příroda zařídila, nemůže si za to sám tím, že žil zdravě, jo, to jsem pochopil. Jo?
1: No,
0: jenom tak... spíš teď nás bude muset přesvědčit, jakože...
1: Že
0: ty typy
1: dostane.
0: Vychází, ano, jako no, tak kulantně řečeno.
1: On totiž celý život prý bojoval s nevysvětlitelně nízkým stavem železa v krvi.
0: No.
1: A z toho teda potom se vyvinula i tahle nemoc s tím žaludkem. Ale to jako o tom to není, jo. To je samozřejmě, držíme pěstí, aby se uzdravil. Ale spíš, že kolik těch milionů ročně on dá za to, aby byl 100% zdravý. Má na všechno výzkumy, pořád je napojen na nějaké hadičky a takové to zkoumání, jestli to tělo funguje tak, jak má. No a podívej se, no.
0: A on neví, že vlastně ta jediná spravedlnost na světě je právě to, že jako vždycky každý má nějak tu svíčku, tak nějak jako nastavenou a podobně.
1: Takže prostě...
0: Ale jo, tak nechme mu to. A pravděpodobně předpokládám, že je influencerem, že jo, v dnešní době
1: Ano. Brian Johnson, když si ho vyhledáte kdekoliv na YouTube nebo i na Google, kdekoliv, tak vám to vyjede, co on všechno dělá a dokonce i ten dokument právě je o něm, jak on ráno prostě si vypíná tu kůži a podobně.
0: No. Hele, už jsme to dlouho neřešili, tak příště, až se zase staví dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár, tak se musím přeptat, co na tom je, ale jeden čas Milan říkal, že má, a teď jdeme myslit cíl nebo cestu k tomu, aby se v klidu dožil 144. To si pamatuju tu číslovku, jo, takže...
1: Ale tak já bych řekla, že když tady vidím Briana Johnsona a Milana, tak každý na to jde asi jinou cestou.
0: Milan přes přírodu, přes, můžeme říct, ženskou krásu a přes vlastně toho, že čte ve hvězdách.
1: No to jsem chtěla říct, že on si to vlastně víc užívá.
0: Kulantně řečeno. Proto ty horoskopy takové, jaké jsou.

0: čas. Začneme takovým malým víš nevíš, mimochodem krásné ráno všem. Ano, a týká se to megaléta. Leni, víš, co je to Hyperion?
1: Hyperion?
0: Hyperion,
1: Tak to vůbec nevím, netuším.
0: Buď je to onemocnění, nebo mořský tvor, anebo atrakce.
1: Tak to bude atrakce.
0: Přesně tak, měli byste ji najít v Polsku, je nejvyšší a nejrychlejší megahorskou dráhou v Evropě a místo určení, no pokud se nepletu, a je tam dalších 18 horských drah nebo 17 horských drah, Energylandia právě pl.
1: Ano, v Polsku, v polském zátoru a dva vstupy právě do Energylandie jsou dneska ve hře, v rámci megaléta.
0: Přesně tak, v rámci megaléta to znamená, že skládáte tajemnou větu s námi i našimi kolegy v průběhu celého dne, vždycky má čtyři slova a my jsme tady od toho, abychom odhalili slovíčko první.
1: Takže to první slovo je hudba.
0: Což s námi souvisí. Takže ještě jednou zapište si slovíčko hudba. No a dneska pro změnu ode mě se dopoledne dozvíte i slovíčko druhé. Hodně tam jezdí naše kolegyně Denča. Denča Gália a jako nedá na to dopustit.
1: No, takže Energylandia, Polsko, dva vstupy můžou být vaše dneska odpoledne.
0: Úplně poslední otázka, co vlastně ty a kolotoče, horské dráhy a nahoru, dolů, co tvůj žaludek a podobně?
1: Dřív jsem to milovala, teď už vůbec nemůžu.
0: Placáka, přesně tak. Dokonce vám řeknu, kde to začalo, to už jsem ti říkal, po Svatoanenské v Kravaříchu Opavy a hlavně, jak se to jmenovalo, Centrifuga.
1: Tak. Jo, tak já jsem milovala všechny houpačky, řetiskáče, všecko prostě. Teď se na řetiskáč podívám a už se mi navaluje. No. To jsou radosti, když člověk stárne.
0: Já jsem na řetiskáč tenkrát nemohl, protože to byly takové v těch 80 letech takové křehké a naši se báli, že ho utrhnu. Ale to už je za mnou. Není?
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dneska společně s Lenčou a Radimem takhle po ránu na rádiu Čas mlčíme, což zní velmi bizarně, ale spíš jenom sondujeme.
1: Jestli byste zvládli splnit bobříka mlčení?
0: Tak podle zápisníku 13 bobříků, kdybychom se drželi knížky, bychom ho měli držet 24 hodin. To znamená, dejme tomu v průběhu toho jednoho dne, jestli byste uměli neheknout, nevzdychnout, něco neokomentovat a prostě být sami se sebou v tom svém mlčení.
1: Tak. No a jak dlouho byste to vydrželi vy, tak na to se ptáme na našem WhatsAppu, taky na Facebooku. Marťa píše na Facebooku, nevím, nemám tu potřebu. No tak jako se jasně. Jsem zvyklá rozprávět i se sebou a kočkám bych to neudělala, neměla bych jim to jak vysvětlit, že s nima nebudu mluvit, tedy po příchodu kočky.
0: Jinak vy WhatsAppoví taky se do toho můžete dát, Michal tady napsal, ha, tak to by asi dlouho u mě doma nešlo vydržet, psi by nechápali, proč nic neříkám a proč je ňuňám beze slov. Aha, babci, aha, domácí mazlíčci byste ho mohli zvencnout, ano.
1: Já si taky povídám s kocourama.
0: No, právě. Co se děje?
1: A oni úplně.
0: Je tam někdo, kdo říká, že by splnil, jako tak, jako kdo přispěl přes noc třeba na Facebooku Rádia Čas, nebo ne?
1: Vlaďka píše, nevím, ale jednou kdysi dávno jsem to vydržela něco málo přes 6 hodin a vyhrála sázku, ale říkala, že by to klidně vydržela i díl, takže jo.
0: My už jsme několikrát skloňovali a pár let zpátky to je a myslím, že bychom si to mohli někdy zopakovat, moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Ano.
0: Myslím, že by lidi bavil, kdyby byl právě v mlčení.
1: Tak jako...
0: Jo, že by hrála prostě muzika, potom místo vstupu by se 2 minuty mlčelo a potom...
1: Já myslím, že by to bylo, tak pro nás by to bylo fajn.
0: Ano.
1: I když my bychom to taky dlouho nevydrželi.
0: Technici by se zbláznili, protože jakmile prostě je ticho, dojde písnička a vy mlčíte, tak po nějaké době to sepne vysílač a hrajete nějaká náhradní muzika a oni to potom musí nějak napravovat či co.
1: Takže tady by to asi úplně nešlo.
0: Prosím vás, pište, nahrávejte za 7 minut 7 ráno, my se poňuňáme dobrým jídlem a vám taky k snídaní dobrou chuť.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Mega léto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Hrady CZ, Sherlocka Holmese, do Energylandie a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Stále jsou komplikace na hlavním tahu z Opavy na Nový Čín před Hradcem nad Moravicí. Na kruháči u Otic bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Prostějově na ulici Plumlovské. Srazila se tu dodávka s osobákem. Problémy jsou taky na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot na úrovni 5.

0: Česko trápí mimořádně velké množství hmyzu. Podle televize LTV Plus za to může příhodné počasí během zimy a jara. Přibývá proto alergických reakcí. Navíc začíná období, kdy si včely víc chrání úly. Dráždí je prudké pohyby i výrazný parfém.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoct k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody? Jaká se stala zranění? A po případě, jaká škoda vznikla.
0: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. Na jižní Moravě přibývá městských bytů. Například v Brně jich za poslední 4 roky vzniklo přes 100. Další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi nebo ve Znojmě.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Ostravy porazili v letní přípravě polský Lubin 2-0. Vést mohli už po necelé půl hodině. Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. Ve 64. minutě pak přidal pojistku Buchta. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a s teplotami do 25. Tolik zprávy, po 7. pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
4: Opakování matka moudrosti, Energylandia v Polsku, 2 vstupy je pro vás, spousta atrakcí, máme doporučeno i od našich kolegáčků, vy můžete být u toho v rámci megaléta, stačí složit tajnou větu Rádia Čas.
5: A první slovo zní hudba.
4: Tak si ho zapište, protože, vlastně jsem říct, nebudeme to víckrát opakovat, ale myslím, budeme, že budeme.
5: Budeme.
4: Lenča, radím Rádio Čas, ty, které milujete, a protože taky jsme v procesu snídaně, i vám dobrou chuť. 7.02.

0: Pohodové dobré ráno s rádiem Čas, 7 hodin, 5 minut k tomu aktuální čas na budíku nebo na hodinách.
1: Před chvíli jsme vám popřáli všechno nej k snídani, nevíme, jestli je ve stylu, jestli s rozumem nebo opulentní, prostě jste si udělali radost, ale nicméně, Lení, čemu všemu v rámci toho, jako když si občas dopřejeme, čemu všemu říkáme pneumatiky, madla lásky, mozol, pupek, moc mi líbí výraz pekáč buchet v obráceném gardu.
0: Jo, to je dobrý.
1: A podobně. Nebo pivní balónek a podobně.
0: O, tak to je rozkošné. No, říkáme tak špičkům.
1: Ano, přesně tak. Lenča mi přeposlala video dámy, pro kterou mám posledních pár týdnů slabost, protože takhle, když to člověku je přeposláno a vidí to poprvé, tak si nejdřív říká jako, jestli je to bizárek. Aha. A potom zjistí, a já nevím, moje zjištění, jo, že ta dáma je neuvěřitelně šikézní,
0: je?
1: Mimochodem hodně stylová a myslím, že je i hodně chytrá, jo, a vlastně dělá písničky, on umělecké jméno je Ivarin Singer, jo,
0: ano.
1: Říkám to správně,
0: Ivarin Singer. Singer. Mhm. Mhm.
1: A v podstatě dělá písničky pro nás, pro všechny.
0: Ano.
1: Mám pustit?
0: No pust to.
1: Jo, dobře, do. To je live verze.
2: Špičku, ty špičku, kde jsi tady vzal? Tebe to vůbec nikdo nečekal, že jsi tady objevil, a jsi čista jasna, s tebou prý už nejsem, zase to

0: tak dál dokola. Je prostě naprosto úžasná.
1: Ale
0: no.
1: Skvělá. Já jsem teda, já od ní miluju písničku o stárnutí. Ale tu vám nemůžeme pustit.
0: Protože tam slovíčko, takové peprné slovíčko, no. I když jako nevím, jestli je to umělecká licence, konec konců v některých písničkách hrajeme i peprná slovíčka, že jo, ale no.
1: Ale já s tím textem tak souzním, tak já nevím, nebo můžeme to pustit kousek, že bychom byli trošku rebelové?
0: Musím ale zase dohledat, protože
1: dohledáme,
0: nevím.
1: Dohledáme, dohledáme. No, Ivarin Singer, já teda musím říct, že jsem taky velká faninka. Trošku na mě působí, ale teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, jako, a já teď už nevím, jak se jmenovala ta dáma, která tančí všude.
0: No, ale jak říkám, ta tančící dáma, tam už bych se trošku jako hádal, jestli to je bizár nebo
1: no,
0: ne,
1: no.
0: Ale tady tuhle tu prostě, yeah. I když jako, jo, tam stačí, pokud nejste jakoby povrchní, tak vidíte i její domácnost, jo,
1: ano. To,
0: já myslím, že se mám moc dobře a je to chytrá ženská, ona prostě jako dělá radost sobě i nám.
1: Jo, jo, jo, a má ty texty opravdu skvělé a říkám s tím jedním souzním teda moc.
0: Hledám, no.
1: Takže najdeme, jo.
0: Jo, jo, najdeme, tak víte co, tak si dáme ještě jedno kolo a teď ty oficiální profíci, jo.
1: Oh.

0: Letem světem, internetem, samozřejmě i Rádio Čas je tam pro vás, jednak sociální sítě, kdykoliv na Cazradio.cz, i kdybyste nám frnkli do světa. No a právě na sociálních sítích narážíme občas na perly, ale pozor, tahle ta perla je ta pravá, ta opravdu jako z moře vytažená, žádná náhražka. A říká si na sociálních sítích ivarin.singer, jo, kdybyste chtěli hledat.
1: A my jsme tady před chvilkou pouštěli kousek její písně Špíček, protože jsem si říkala, že asi nemůžeme do rádia pustit její největší hitovku, kterou já totálně miluju, já s ní souzním a já jako největší kritik textů a textařů, tak já jsem nadšena.
0: Jo, a mimochodem, cokoliv je tam řečeno, tak je umělecká licence, tak prostě jenom použijím. Hele, to, co si stejně většina z nás myslí, jo, jak je nám 30+, jo?
1: My to prostě pustíme.

0: Už jsem viděl i první záběry z prvních koncertů, protože už párkrát zvala lidi, ať si přijdou zaspívat s ní, a samozřejmě tohle to je nejhlasitější vždycky jako v té místnosti.
1: Ano, jako za mě tak. Je tohle hit.
0: Ano, ano, ano.
1: Jo, takže... to prostě, já si myslím, že Michal David by se mohl učit tady od Iva Rinsinger.
0: A dokonce takhle, připadáš si už moc stará na to si hrát, tak tohle je pro tebe, já bych upravil, cítíš se po ránu přesně tak? A ano, můžete zopakovat.
1: A jo? Já teda Ivarin velmi děkuji, protože takhle já to vnímám taky. I s tím refrénem. A myslím si, že spousta dám a žen jako se s tím potkává. No. Já ve chvíli, kdy mi začínají vykat, tak už si říkám, a je to tady.
0: Jo?
1: No, to je strašný.
0: Já jenom prostě cením, že ona má hodné oči. Jakože že vidím, že to není jako zlý člověk, ale prostě jakože rozdává to radost. No a ne, to mi dělá radost největší. Takže jo. Posíláme dál i za nás dva.
2: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.

0: Tak WhatsAppový, vy se nám proberte, to bylo takové důrazné. Dobré ráno s Rádiem Čas, jenom koukáme, že dneska se činíte více na Facebooku Rádia Čas. Jenom s Lenčou sondujeme.
1: Jak dlouho byste vydrželi držet bobříka mlčení?
0: Zkrátka nemluvit, jestli třeba i celý den, je to na minuty, na hodiny a podobně, a už jsme se ujasnili, nebo mezi sebou, že tam neplatí ani takové to jak si člověk řekne pro sebe, nebo sakra a tak dál, jo?
1: No mě hodně pobavila odpověď Pavly, která na našem Facebooku napsala, že by klidně vydržela i 12 hodin, když spí.
0: Aha. Mimochodem, já to prostě nechápu, 12 hodin spánku, Ježíši Kriste.
1: Kéžby.
0: Já jsem dohledával, protože jsou připraveny čerstvé horoskopy, ale to myslím dáš na pána, hlavně to první místo. Pro změnu nejukecanější znamení horoskopu, ale to první místo úplně září, úplně mezi všemi.
1: Jo, já myslím, že v té první pětce budou i býci, ne?
0: Tak jako já vidím hlavně první trojku z více článků, tam jsem byl trošku uražený.
1: Takže blíženci?
0: Blíženci jsou na prvním místě, přesně tak. Jako na celé čáře a ku podivu dvě ohnivá znamení, střelci a lvy.
1: Ale?
0: Co?
1: No tak střelci, u tebe se tomu nedivím. To tak sedí.
0: Jo?
1: Tak ty jsi ukecaný.
0: V reálném životě?
1: Ne. Ale tady hodně.
0: Takhle to jenom hrají, ano, přesně
1: tady
0: tak.
1: Tady jsi tak ukecaný, že dokonce náš režisér Jirka
0: pro televizi, no.
1: Pro televizi Relax, tak mi psal, protože ty jedeš příští týden na dovolenou.
0: Budu mít volno.
1: A já tady budu sama. A on ví, že já jsem taková rychlejší, že já jsem hned ze vším hotová. Tak
0: a mimochodem, ale je to, já jsem nevěděl.
1: No.
0: Já jsem myslel, že máš jakoby, ne sáho dlouhé, ale prostě košaté vstupy, ne?
1: Ne, já hned šup, no. A je to. A Jirka mi psal, že musím mluvit déle, protože když tady nebudeš, že jo, tak aby se to všechno tak hezky jako poskládalo i do toho vysílání v televizi.
0: Jo, takhle ranní káva s Rádiem Čas, jenom připomínáme, teď ráno nás můžete vidět v záznamu a podobně opáčka dopoledne nebo o víkendu, ale vy jste se nakonec dohodli.
1: Takže já už trénuju.
0: Ne, vy jste se dohodli, jak to uděláte.
1: No, že můžu mluvit pomaleji.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže příští týden.
0: Mimochodem, já jsem si uvědomil, protože se pozoruju, když tu pro změnu ty nejsi, jakoby když člověk mluví a člověk má jakoby ještě vlastně víc povinností, protože ještě zodpovídá za sebe, že jo, takhle se dva jistí. A nebo když je něco akčního, tak vlastně člověk mluví rychleji, když vlastně má nějaký ten pres, jo.
1: Ano.
0: Jakože vlastně člověk ani neumí zvolnit, protože to chce všechno jako těm lidem.
1: Přesně.
0: Tak jsem jako občas se pozoruju zhora, no.
1: No,
0: jako,
1: že... tak jsem zvědavá ten příští týden, jak to natáhnem. Protože vždycky je to takové zvláštní, že si nemám s kým povídat. No, tak mám pocit, že vždycky držím takového bobříka.
0: Chceš si to rozdělit s dětskama, nebo mi brnkneš na výš, nevíš?
1: Brnknu ti.
0: Jestli chceš, tak a chceš chystat ty asi, že?
1: Ano.
0: Dobrý, to doladíme, v každém případě víme, kde jste, a tohle to všechno, to bylo antrek čerstvým horoskopům s datem 9. července.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Vrtek přináší gravaci současné vypjaté energie, emoce pojedou na maximum a intuice bude svádět boj s rozumem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci nastavit si do života nové priority. Lvy mohou s velkou lehkostí navazovat nové vztahy a střelci budou inspirovat okolí svým optimismem. Býci by měli balancovat mezi možným milostným úletem a obavou z jeho důsledků. Panny by měla zachraňovat jejich pragmatičnost a kozrozy mohou bojovat s vyčerpaností. Blíženci mají šanci uskutečnit i zdánlivě nemožné. Váhy budou nuceny přitlačit více na pilu a vodnáři nebudou mít problém s čímkoliv nemožným. Radci budou obracet veškerou svou pozornost sami na sebe. Štíři budou sázet na maximální obezřetnost a ryby by měly excelovat ve svém kreativním, nejspíš uměleckém duchu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
3: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne. No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
4: Protože si pořádně manžel vrznul.
3: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu. Takže na těch fotkách to není. To neznamená, že to nevidím, že jo?
4: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Za minutu půl osmé ráno s rádiem Čas. No a teď je jeden z takové té pomyslné hitparády, kterou jsme zmiňovali v rámci dnešní zajímavosti, totiž jeden ze střelců. Tak jenom připomínáme, zvládli byste bobříka mlčení hodinu, den a podobně. Nejvíc prý ukecaní jsou nejenom blíženci, lvy, ale také střelci, tak můžeme zasondovat.
1: No, já si myslím, že tuhle otázku ani nemusíme pokládat. Já ti řeknu odpověď. Honza ne.
0: Honzi, ahoj, hezké ráno.
2: Hezké ráno, přátelé.
0: Tak co mlčení delší dobu jde nebo nejde?
2: No, já bych to bral, protože já jsem strašně tichý člověk, já bych třeba bral, že bych mohl celý den mlčet, s nikým nemluvit a jenom tak prostě zevlovat, chillovat a já nevím, procházet se, ale jako v případě, že by fakt na mě nikdo nemluvil, což ale asi by se nestalo a zase jako neodpovídat těm lidem, to je takové arrogantní.
0: Ty podněty, no, to je někdy právě to. No tak jako konec konců je to ta velká výzva, takže pište nám, nahrávejte a teď si dejte relax, kávu, čaj, snídaní, tedy pokud nejste zrovna za volantem a já se budu trošku ptát. Jste připraveni?
1: Ano.
2: Já jsem ready.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Tento den v roce, teď mě dobře poslouchejte, jo. Tento den v roce 1357, dokonce víme, že to bylo přesně v 5.31, byl položen základní, nebo spíš základ později známého Karlova mostu v Praze, jo. Víte, proč vybral Karel IV. Se svými astrology právě tohle datum a čas? To znamená 9.7.1357, 5.31?
2: No tak asi kvůli nějakému průsečíku hvězd, kvůli nějaké predispozici, aby ten most vydržel co nejdýl, třeba právě až do dneška.
1: Já to nevím, ale jak jsi řekl to datum, tak jsem věděla, že to je ten čutr.
0: Jo, tak pozor, no. Tak jako malé plus a podobně.
1: Ale ne, nevím proč.
0: Já jsem, nebudu vám dávat žádné nápovědy, já jsem o tom slýchával, ale nevěděl jsem, že to bylo až tak jako vypiplané. Nebudeme to brát jako, že víme, nevíme, no. Prostě jako obsahuje magickou řadu samých lichých čísel a když ho zapíšete podobně jako Američani, že začnete rokem, jo?
2: A jo, že 1357,
0: 9.7.531, tak přesně tak, dopředu i pospátku. Aha. Se to dá číst stejně a jsou to teda jenom lichá čísla.
1: Tak to je teda ale extrémně
2: to
1: zajímavé.
0: Já to teda zaklepu.
2: A to mě baví, protože já mám rád pořád čísla.
0: A stojí pořád. Jo.
1: Tak to je extrémně zajímavé.
0: No, mimochodem, už mi teda konečně zopakujete jména manželek Karla IV.
2: Ne. To jsou jako cizí manželky,
0: stačí
2: to je mi jedno.
0: Stačí příjmení. Aspoň jednu a já vám to uznám.
1: A Anna? Byla tam Bolejnová?
0: Jsou dvě Anny dokonce, paní Bolejnová byla někde trošku jinde.
1: Svídnická, já nevím.
0: Ano.
1: Tak ta druhá, Anna Svídnická.
0: Ta jedna je taky falská, potom ano. Byla Blanka z Valois.
1: Ano.
0: A Alžběta, případně Eliška Pomořanská, jo.
1: Když to takhle řekneš, že hned si na to vzpomenu.
0: Čím byla slavná právě ta jeho čtvrtá žena, Eliška Pomořanská, kterou známe i z filmu Noc na Karlštejně?
2: Takže ho přežila.
0: Ne, něco se o ní říkalo. No, a dokonce v tom filmu je to stvárněno.
1: Ona byla mimořádně silná.
0: Yes. Nejenom na duchu. Tak.
1: Ano.
0: Nejenom na duchu. Měla obrovskou sílu, lámala meče, ohýbala podkovy a takové věci. Jo. V roce 2001 České ministerstvo vnitra šťastně oznámilo, byli veselí z toho, že od roku 1994 poprvé co? Prostě jakoby ministerstvo vnitra se za něco pochválilo v roce 2001. Poprvé od roku 1994.
2: Ministerstvo vnitra, to znamená policie a tak.
0: Mám nápovědy dát?
1: No, něco s občankou.
0: Klesla kriminalita.
1: Aha.
0: Narodil se vyšší počet dětí.
2: To
0: klesl
2: ne.
0: Počet rozvodů.
2: Ne, rozvody neklesly, tak takže asi určitě je ta kriminalita.
1: Kriminalita, no, když...
0: To tak, tento den byl zahájen první ročník dneska už legendárního Wimbledonu a snad jenom prozradím, že tehdy mohli hrát jenom muži, tak o který rok tak plus minus 5 let mohlo jít? První ročník Wimbledonu.
1: Nebylo to už 1800 něco?
2: No 1955 třeba.
1: Ne, to by mohly hrát i ženy.
0: Lení, buď se jakoby ubezpeč v tom, jako co říkáš, anebo si to posuní, záleží.
1: Já
0: byl to
1: říkal,
0: rok, kdy
1: to...
0: byl představen fonograf, kdy byl vynalezen mikrofon a kdy byla britská královna Viktorie prohlášena indickou císařovnou.
2: No tak to bylo dřív tím pádem.
1: No, ale bude to k tomu 19. ale no. 1880.
0: No, už známe, 1877, přesně tak, no dívejme
1: dobře,
0: se na to, tak. 83 dneska slaví tento muž jméno, prosím, já mám pocit, že tam to bude teď o rychlosti, spousta tady otevřených okýnek.
4: A já měl velký slovo v tom olympiku. Mm-hmm. Já, protože máničky mě milovali, já jsem byl nejšpinavější. Míš
2: František Ringoček.
4: Měl jsem nejdelší háro.
0: Lenči bych potom napověděl jeden známý obraz.
1: Ale já jsem věděla, no, jenom tak, no. Jsem se lekla.
0: Ne, ne, to bych nedal, prosím tě. A svůj den má taky durian, legendární ovoce s odérem silným, takže ho v Ázii zakazují v MHD. Ale já teď jenom poprosím, ať mi zkusíte popsat, co umí ovoce, kterému se opravdu říká zázračné ovoce. Miracle fruit, miracle berry a podobně. V poslední době to hodně zkouší influenceři a podobně, takže co umí takzvané zázračné ovoce?
1: A já ani nevím, co je zázračné ovoce.
0: Jsou to takové bobulky, takové, myslím, že tmavě červené, pak se na to můžeme podívat, takové to docela zajímavé.
2: No tak dodá ti to energii, dodá ti to tekutiny, zasítí tě to,
0: já zhubneš. Ještě musím dodat, pardon, obsahuje složku zvanou mirakulin, která něco způsobí, něco umí. Mirakulin něco umí.
1: Já bych řekla, že když to berou influenceři, tak bys mohl omládnout.
2: No a nebo, a jakože omládnout, a ještě bys mohl být třeba přitažlivější pro opačné pohlaví, a nebo třeba pro stejné, jako to je otázka, že?
1: Nebo to bude jak dobré na pleť.
0: Tak hele,
1: nebo
0: takhle.
1: Nebo to je dobré na pleť.
0: Za vaši fantazii dávám bod a teď jako ABC, jo. Takže když si vezmete tohleto ovoce, jo, všechno kyselé mění v puse na sladké, dokáže vynulovat jakoukoliv ostrou chuť. A nebo to ovoce je sladké tak, že ho musíte jíst na etapy, abyste ho vůbec jako snědli tu jednu
1: bobulku. Tak já myslím, že to A nebo B.
2: No.
1: Tak já bych řekla Bčko.
2: No já taky, protože třeba kyselá chuť je výborná, že no, tak proč by někdo ji chtěl jako zakázat nebo zkazit?
0: Takže?
2: Bčko.
0: Je to tváčko, no.
1: Fakt?
2: Že tak to jako mění, že kyselou chuť mění na sladkou, jo.
0: Oni si sní tu bobulku a za malou chvilku si třeba spapají citron a podobně a opravdu cítí jako chuť nějakého sladkého ovoce.
2: To já bych nechtěl, protože já miluju tu kyselost právě.
0: Najděte si, no, miracle berry, miracle fruit a podobně, zázračné ovoce, no.
1: Tak to je dobrý, tak to bychom mohli, sežeň to, to bychom mohli natočit.
0: Asi to bude stát nějakou korunku, ale já bych do toho šel, no. Tak my jdeme.
2: A vy nemáte rádi kyselé ovoce?
1: My máme rádi pokusy.
0: Jako
2: a jo, tak to já taky.
0: Nerad si krájím citron k snídaní. Se
2: já ho třeba jim celý i s tou slupkou.
0: Já vím, Honzinko, já tuším, ano, přesně tak.
2: Mě to baví.
0: No tak aspoň zbydou bobulky na nás.
1: Ano.
0: Honzi, moc krát děkujeme.
2: Já děkuju.
0: Pohodový den.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: 7 hodin 40 minut, nový den s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Dneska je ve znamení slov, někdy mnoha slov, i když jako cílíme, aby to nebylo ani jedno slovo.
1: Ano, protože dneska se vás ptáme na to, jak dlouho byste vydrželi držet bobříka mlčení.
0: A máme tu i audio zprávy přes WhatsApp Rádia Čas.
2: Tak na tom asi něco bude, že jsou blíženci ukecaní, protože já nevydržím chviličku být potichu, dokonce si povídám i sama se sebou, když jsem sama, na něco se zeptám a dokonce si i odpovím, takže já bych určitě bobříka mlčení držet dokázala. Hezký den, Jana.
0: Tak to byla Janča, pravděpodobně možná na cestě do práce nebo za svými povinnostmi, očividně pobavená v roli tedy blížence. A ještě jedna, to asi jako spousta chlapů nám zareaguje. Jaromír, moje paní by v této disciplíně mohla rovnou na olympiádu, klidně vydrží celý týden. Počkej, a teď mi to docvaklo.
1: Jakože dělá dusno.
0: Že když se zlobí asi, to,
1: no,
0: není,
1: když
0: to není jako když, ne. Protože většinou dáme teda pravý opak, že jo?
1: No, ale jak je ticho, tak je průšvih, no. Mm-hmm.
0: Což popisuje jí tady, nebo potvrzuje Honza přes WhatsApp, bobříka s některými klidně několik dní, no. Mm-hmm. Takže ono taky záleží, koho potkáte, no.
1: No, takže co vy, pište na náš Facebook a taky na WhatsApp 776612800 a když přidáte hlasovku, taky takhle krásně pustíme ven.
0: Hezký nový den.

0: Jenom v rychlosti ještě jednou posíláme do světa první slovíčko tajemné věty Rádia Čas v rámci Megaléta a je to slovo hudba. Zapište si slovo hudba, budeme postupně další přidávat. Jinak krásný nový den s Lenčou a Radimem.
1: A podíváme se letem světem internetem, nevím, jestli jsi všiml této zprávy. Řeknu heslo Horní maršov na Trutnovsku.
0: Nechám se překvapit.
1: No tam hořela elektrická rozvodná skříň.
0: Zatím to veselé není.
1: Není. Nic se nestalo, jako v okolí, jenom prostě ta skříň. Přijeli hasiči, začali zasahovat, protože ona už byla zdeformovaná tím teplem, takže ji museli otevřít a zjistili, že tam byl na vině někdo, kdo tu skříň podpálil.
0: A počkej, to znamená, nějaké zvířátko se tam nastěhovalo?
1: Je, ty se netuhádl.
0: Ne, dobře, ale vůbec netuším jaké.
1: Tak
0: takže
1: nějaké.
0: Dáme si naši hru?
1: Dobře, jo, tak jo.
0: Myslím na zvíře. Je to typické jako zvíře, na které narazíme v České republice?
1: Ano.
0: Jo, dobře. Pták?
1: Ne.
0: Není to pták? Fakt ne? Takže se to muselo, dobře. Je to nějaký druh myši?
1: Ne.
0: Savce? No já to neumím rozdělovat, ne, to promiň, to odvolávám tu otázku.
1: Já taky nevím.
0: Je to hospodářské zvíře?
1: Ne.
0: Aha. Dobře, ale jo, takže spíš v lese na něho narazíme.
1: Ano.
0: Tak kde je v té České republice? Podobně v zoo?
1: Ne.
0: Ne. To počkej, takže není u babičky, jako chápeš, na dvorku?
1: Může
0: není v lese?
1: Být, může
0: ptáček
1: být.
0: To není?
1: Ale může být u babičky na dvorku, ale není označován jako hospodářské zvíře.
0: Je takhle, mazlíček nějaký?
1: Ne.
0: Škodná?
1: I když může být
0: škodná?
1: I mazlíček. Ne.
0: Bojíme se těch zvířat? Obvykle?
1: Tak já myslím, že ne.
0: Ne. Co to je za druh zvířata, který se tak jako někde, jako může být u babičky a nevšímáme si ho, v lese na něho nenarazíme, to mě baví.
1: Ne, a v lese na něho narazíš taky.
0: Narazíme, jo?
1: Ano, může
0: jo,
1: být.
0: Jo. Mhm. Potkáváme je tady, jak jsme občas zmiňovali, třeba i v Ostravě Porubě?
1: Ano.
0: Zajíc? Nebo králík? A nebo veverka?
1: Ne.
0: Cože?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Na co narazíš ještě v Ostravě Porubě? Ježek. Ne. Teď ne. Tak mi napověz. To chci být za exotický
1: nenapovím.
0: Druh. Dobře, fajn.
1: Mě to baví.
0: Může mě to zvíře kousnout?
1: Asi ne.
0: Ne. Je to plaché zvíře obvykle? Staví hráze? Ježek. Hele, já teď nevím, jak velká je rozvodná skříň. Řekni mi, jak velká je rozvodná skříň. Takhle.
1: Maličká.
0: A fakt to nemá křídla.
1: Jo, ne, maličká.
0: Má
1: tak
0: to
1: jako
0: srst?
1: Ne.
0: Co to je? Tvoje jako kočka tvoje? Jako
1: ne.
0: To jediné tak jako, že tak vychází. Ne. Dobře, nemá to holé zvíře nějaké?
1: No tak ano.
0: A ne žížala? Nebo jako, že by se žije v zemi? No nežije, to by se nedostalo.
1: Nežije v zemi.
0: Dobře, žije na stromě?
1: Mhm.
0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco? Víš co?
1: Ne, neběhá.
0: Neběhá.
1: Nemůže běhat, ti napovím.
0: Protože nemá
1: nožičky.
0: Nějaké lise, beznohé zvíře. Krtek má srst. Počkej, v lese nějaké beznohé zvíře.
1: Kdy
0: a to musí
1: nám
0: utratit,
1: začínají,
0: ne?
1: Kdy nám začínají zprávy.
0: To musí utratit, ne? Když to jako nemůže chodit.
1: Může, tak já ti napovím ještě víc, jo, ale to už budeš vědět.
0: No.
1: Když půjdeš po lese po dešti, tak ho můžeš zašlápnout.
0: No jsem říkal, tak žížela ne?
1: Ne.
0: Ještě něco v lese vylízá po dešti? Houby, ale houba není zvíře. Dobře, fajn.
1: Dobře, tak já ti napovím.
0: Chceš, co můžeš zašlápnout po dešti?
1: Dobře.
0: No, ještě mi napověz. Myslím, že potřebuji.
1: A chceš úplně jednoduchou nápovědu, nebo
0: Ne, zatím středně složitou.
1: Středně, jo. Aha.
0: Jinak posloucháte Dobré ráno Moravo s rádiem Čas, jo? Pro ty, kteří přišli třeba před 6 minutama. No?
1: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
0: Želva, že v lese nežije, ne? Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Bože můj.
1: Želva.
0: Hlemíš?
1: Ano.
0: Bože můj.
1: Ale jako dal si to.
0: Aha.
1: Tleskám.
0: Takže tím slizem jakoby nějaké ty spoje, jako rozpomprdikoval, nebo co?
1: Já nevím, kde jsme začali. Ano, ten šneček vlezl do té rozvodné skříně a vyskratoval a když to hořelo, tak potom hasiči našli chudáka šneka uškvařenýho a ulitu tam našli.
0: A bože můj.
1: No, takže šneček.
0: Takže uvnitř rozvodny našli takovou malou francouzskou michelinskou restauraci.
1: Vlastně jo. Jako Šnečka je mi líto, jenom ta zpráva mě tak jako pobavila, ale Šnečka je mi líto.
0: Tak po dnešním vstupu to je vlastně zpráva na druhou, o které se bude ještě dlouho mluvit. A naštěstí jako WhatsAppoví jsou v klidu, tak no, oni hádali se mnou asi.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Když kohout zakokrhá
8: a Budík spustí svůj hit,
7: Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo! Na Rádiu Čas!

0: Pohodové ráno s rádiem ČS, já jsem právě dožvíkala nektarinku.
1: To byl taky vysoký hlas.
0: Já byl takový vysoký hlasek nektarinkový, 7,56.
2: Vychytala s dobrou, protože nektarinky jsou zrádné v tom, hlavně teď teda poslední měsíce nebo roky, mají tu nádhernou zralou barvu a koupíte si je a vlastně jsou úplně jako tvrdé jak peň a ještě do kysla, což nechápu.
0: Jsou vynikající a mají je v akci, jinak bych je nekoupila.
2: Fajn, děkuju. Tak jsme
0: Pardon.
2: Se dozvěděli, jak ušetřit.
0: Ne, ale jsou vynikající, opravdu.
2: To znamená, byla krabička nějaký boxík, jo?
0: Ne, je po jednom.
2: Na kolik teď vychází? Ty máš přehled o cenách, že? Máma mě občas peskuje za to, že já vůbec jako nevím, co se stojí. Tak říkám, koupil jsem si to výhodně a podobně. A potom, když slyší tu částku, tak málem padá za vlas, no a podobně. Ale taky jako v poslední době zjišťuju, a já jsem absolutně, já jsem opravdu v tomhle lví, jakože že zjišťuju, že když to třeba akce a cenové slevy, že se to fakt vyplatí, jako některé věci koupit. No.
0: Já to jinak už, mě tak naštvali tím zvýšením cen všude všeho, že a na sebe teda napráším fakt všechno.
2: Ne, to v pohodě. No. Já jsem třeba tuňákový a že jo, jako proba malá krabička tuňáka teď jako pomalu bys musela do banky, protože člověk čeká na tu slevovou akci.
0: No, takže nektarinky teďka frčí, takže jsou a myslím, že 49 nebo tak nějak za kilo.
2: Já nevím, jestli to je moc nebo málo, já ti prostě věřím. V každém případě vám k snídaní dobrou chuť, nejenom k té nektarinkové a víc už zprávy s Honzou.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude je fajn. Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz
9: Ahlíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
10: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
11: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Opavy do Ostravy. U Hrabině stojí odstavené osobní auto. Nehoda dvou aut nás potrápí u Studénky na Novojičínsku na výjezdu na Příbor. Opatrní musíme být taky na Valašsku v obci Hutisko-Solanec na hlavním tahu. Tady zasahují hasiči a zdržet se můžeme i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s třídou 3. května probíhají práce na vozovce a v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
12: Rádio ČAS, nejnovější zprávy.
11: Koncem týdne můžeme opět namířit tropy. V Přerově přibudou

0: službu nejspíš bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek míst na stání v ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Více nám řekla mluvčí Lenka Chalupová.
1: Parkovací plocha vznikne rozšířením komunikace a její povrch bude tvořen dotravňovacími rošty. Vedle parkovacího pruhu bude vybudována také plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
2: Rádio Čas Sport.
0: Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. Pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu premiéra. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová. Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, sem tam sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 25. Tolik zprávy, po 8. pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.

0: milujete. Tak co, najdou se mezi vámi samí, a teď to myslíme s láskou, ukecánci, nebo by se někdo troufl na bobříka, ne odvahy, no vlastně takhle, odvahy v tom mlčet a držet pusu, dejme tomu i celý den.
1: Jak dlouho byste vydrželi držet bobříka mlčení? Na to se vás ptáme na rádiu Čas, takže nám pište na Facebook a taky na WhatsApp.
0: 776612800 a za chvíli společně s Lenčou budeme hledat štěstí.

0: Den ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 8.05, no a svátek slaví Drahoslavy.
1: Tak, jak už jsem naznačil s Lenčou, budeme teď hledat štěstí, my tak občas koukáme po zprávách, které i potěší, nebo spíš kterými se můžeme nechat inspirovat. Ty jsi slyšela někdy, ona má oficiální název Harvardova studie vývoje dospělých?
0: Ne.
1: No, ale říká se jí taky Harvardova studie štěstí a je to opravdu projekt, který možná trvá nejdéle ze všech možných od roku 1938 a pořád zkoumá lidi, i když pravda, někteří už se proměnili. Na začátku to bylo přes 720 mužů, teď už se naštěstí přidali i ženy. No a podtrženo sečteno v roce 2026 můžou říct, a to už je návod pro vás, někde možná trošku pokulhávám, nejsilnějším předpokladem dlouhého, zdravého a spokojeného života jsou, a teď si tipni, co? Jedna jediná věc.
0: Děti.
1: Když to rozšíříme, tak ano, kvalitní blízké vztahy.
0: Opravdu, a je to pravda.
1: A mimochodem, ale oni to mají fakt v číslech, není to tak, jako víš, jako ten ženský časopis. To znamená, kdo má dobré vztahy, nejenom s přáteli, ale hlavně opravdu partnerské, tak menší riziko rozvinutí srdečních chorob, civilizačních nemocí, artritidy. A kdo má dokonce ještě širší okruh přátel, se kterými si pravidelně udržuje ty vztahy, tak i myšlení dobře slouží až do vysokého věku a tak dál.
0: Jo.
1: No a jinak teda, vlastně my jsme na tom teď ještě stejně, ale ty to změníš brzy. Ženatí a vdané žijí v průměru déle, dokonce vy ženy o 5 až 12 let,
0: no.
1: Což mi teda přijde mrazivé, a muži dokonce o 7 až 17 let.
0: Ano.
1: Takže jako i když brblají a podobně, tak jsou vlastně v tom partnerství spokojeni, no.
0: Já si myslím, že to je nejdůležitější základní kámen, no.
1: Single, bože.
0: Ale to přijde. I na tebe čeká láska.
1: Počkej, to znamená, že když se člověk jako se zdá až oficiálně později, jdeme tomu, kdyby to bylo kolem 50,
0: no.
1: Tak vlastně to potom se jako navyšuje, jako že mi to teprve začne působit?
0: No, budeš spokojenější a spokojenější,
1: ano,
0: protože se toho budeš ještě mnohem víc vážit. Mm-hmm.
1: Tak to mi přijde takové hezké, no.
0: Je
1: ono
0: to
1: se
0: tak.
1: To většinou říká jako fráze, ale asi něco na tom bude, no.
0: No, stoprocentně.
1: Tak prosím vás, mějte sebe i své nejbližší, stejně jako my mňuňáme sebe.
0: Sami?
1: No.
0: Navzájem?
1: No.
0: Jo?
1: Kolegiálně?
0: Ano.
1: Jo, mimochodem, sociální sítě, hlavně tedy storíčko třeba i Rádia Čas, nebo pokud sledujete nás dva, naznačil nic, co tam vlastně je.
0: Tak nějak jsme vám tam dali kousek toho, jak to tady vypadá za scénou.
1: Esence se toho, jak pracujeme vlastně.
0: Ano, když točíme videa a děláme pro vás psí kusy, tak jak to vypadá za kamerou.
1: A přitom Čas tlačí na Rádiu Čas.
2: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka.

0: Hity, které milujete i takhle při čtvrtku na rádiu Čas. To bylo všechno. Já jsem toho říct nechtěla.
1: Upřímně, já nemám co říct. Prostě jenom uvedeme horoskopy pro ty, kteří nebyli schopni vnímat po šesté, kteří si přispali po sedmé a teď prostě chtějí slyšet ty svoje horoskopy s datem 9.7., tak tady je máte. Milan Gelnar v plné polní. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Vrtek přináší gradaci současné vypjaté energie, emoce pojedou na maximum a intuice bude svádět boj s rozumem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít

0: Pohodnáři nebudou mít problém s čímkoliv nemožným. Radci budou obracet veškerou svou pozornost sami na sebe. Štíři budou sázet na maximální obezřetnost a ryby by měly excelovat ve svém kreativním, nejspíš uměleckém duchu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Hity, které milujete.

0: Ať už v práci, v rámci dovolených nebo prázdnin, vám všem pohodu s rádiem Čas a drahuškám, drahoslavám, hezký svátek za celý ranní tým. Bylo 8:45.
1: Krásné ráno všem. Podíváme se letem světem internetem. Nevím, jestli jste si zaznamenal, že teď v červenci okolo tohoto data se slaví taky jedno velké výročí.
0: Mám se zádat? Radši ne, no, pojdej, no.
1: Šnečku, šnečku.
0: Bože můj.
1: No, Justin Bieber a Hailey se dali dohromady.
0: Viděl jsem číslo, ano,
1: je
0: ano.
1: Je to 8 let od jejich zásnub.
0: Já mám pocit, že podobně jako se to říká, jak se počítají psí léta, tak já mám pocit, že showbiznis by taky měl násobit, protože 8 let v showbiznisu v Los Angeles a ještě, co si budeme povídat, jako Justin a jeho démoni a historie a podobně, tak řekl bych, že už jako táhnu vlastně ke 20 reálného života, že jo?
1: Já si to myslím taky. Je to tedy 8 let od jejich zasnoubení.
0: To znamená, ještě předtím spolu chodili.
1: Takže gratulujeme, i když teda musím říct, že někdy některé záběry z toho jejich vztahu, no, je to trošku ouvej.
0: Má výdrž, holka. No. Zase poslední záběry byly takové povzbuzující, když byla, a teď já nevím, byla to Coachella, jeden z těch velkých festivalů, kde se vlastně na pódium dostala co by velká faninka. Ona úplně zapomíná, že je slavná zpěvačka Billie Eilish.
1: Ano.
0: A dotlačila ji tam právě manželka Hailey. Jakože, takže vypadalo to všichni tak jakože strašně spokojeně. Tak já doufám, já myslím, že ona má strašně dobrý základ, ta Hailey.
1: Jakože, no, no.

0: co všechno vydrží a podobně.
1: No a taky samozřejmě my vidíme jenom nějakou část v médiích a vůbec nevíme, co se děje u nich doma, že? Takže třeba je to jenom nějaká chiméra a oni sami jsou spokojení. Kdo ví?
0: Což je vlastně pravda o všech sociálních sítích, protože já nevím, jak ty, stojíš vždycky nohama na zemi, nebo taky se necháš ještě obalamutit?
1: Nechám.
0: Jo, protože já říkám, ježiště si žijou, a jak to, že jsou tak spokojení a všichni tak dokonalí a mají se rádi?
1: Já vždycky, když jsem na sociálních sítích, tak mám pocit, že můj život nestojí za nic. Ale já si myslím, že tak jsou sociální sítě navržené.
0: Jo?
1: To tak má být, no.
0: No, ale někdy, no, někdy bohužel špatným směrem, no, protože no. Člověk jako to pak sebou táhne už třeba ještě 2 hodiny po a to není dobře.
1: A
0: no.
1: Dokonce, a to ještě, když to máš u těch ostatních, tak je to fajn, ale pak vlastně zjistíš, že někteří lidé mají mylnou představu i o tvém životě. Víš? Jo, že vlastně...
0: Já to znám, ano, přesně jo. Tak, no.
1: A ty třeba něco řešíš, s něčím bojuješ a
0: já už teď,
1: není to vidět.
0: Ano, přesně tak, no, teď už většinou, jo, já ti rozumím, ano, přesně tak.
1: No.
0: Jak říká Dolly Parton, víte všichni, jak vypadá Dolly Parton, že jo?
1: Úžasná.
0: Nesuď knihu podle obalu.
1: Ano.
0: Přesně tak.
1: Ano,
0: takže,
1: je to tak.
0: Počkej.
1: Ale tak to je, to stálo za to. To byla myšlenka od Sefura.
0: To stálo za to.
2: Filozofické okénko. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. V Jitku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jitk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Ranní pohoda, doufáme, i u vás doma s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem, hity, které milujete. Hele, já to zmíním, protože dál bude třeba tedy svým sahitovka The Door a já se nemůžu nezeptat, tak co, rozhodnutá pořád na váškách nebo peníženka nedovolí? Já pardon, čuplík Lení, tak...
1: No, tak my už jsme se o tom bavili, protože tedy svým se vystoupí na Colors of Ostrava, to znamená už příští týden tady bude.
0: Myslím, že já jsem se koukal přesně, který den měl by být v sobotu 18. července, snad to říkám správně na Colors, no.
1: No, tak ne, no. No, peněženka nedovolí. Mm-hmm.
0: A ty všeobecně jsi festivalová, nebo spíš radši zajdeš jako na tu svou oblíbenou hvězdu a potom radši jako zmizíš dál zase do klidnějších ulic?
1: Raději zmizím, kdyby se šlo koupit lístek na jeden koncert, tak bych šla, ale zase na druhou stranu musím říct, že jsem jednou na Colorsech byla a ten festival je naprosto skvělý, takový jako čistý, pěkný a Dolní Vítkovice úplně úžasné, takže fajn, ale mám pocit, že tedy svým se jednotlivě koupit nedá.
0: Říkám to správně, že Colors se konají tam, kde teď před pár dny Beats for Love.
1: Ano.
0: Je to v Dolní oblasti Vítkovic.
1: Ano.
0: Protože když jsem teď odcházel z práce, po několika dnech se tady objevila i kolegyně Kačenka, která je na recepci a prozradila ještě bonusovou věc k tomu, protože upřímně já jsem myslel, že Beats, jenom jedno místo a všichni dělají tuc, jo?
1: Ano.
0: Ale taky to má různé stage a tak dál. A říkala, že za den nachodila 20 000 kroků, jo? Od stage ke stage, potom jako ještě po areálu, jak chodíš, takže ono je to vlastně, včetně Colors, docela zdravý proces.
1: Ano, i ty Colorsy jsou hodně roztahané a velké, takže rozhodně to stojí za to, no.
0: No, takže to máte takové, jeste s rozumem navrch, i když dneska bude teda speciál dvouhodinový, tak jako co víme, povíme a pošleme dál.

0: Krásné ráno s rádiem Čas, hity, které milujete, a máme už půl devátá je tady.
1: Tak rozdělíme si vás do tří skupin, Facebook, WhatsApp a potom dokonce skupina v éteru. Přes WhatsApp, Rádia Čas přispěla Vlaďka. Dneska sondujeme, jako jestli byste byli schopni prostě dostat bobříka odvahy v tom, že budete držet bobríka mlčení, Vlaďko.
2: Dobré ráno vám do rádia a i všem Česákům. No tak, já jsem sice psala už na Facebook,
1: ano.
2: Ale chtěla jsem jenom říct, že opravdu ti blíženci jsou asi fakt ukecaní až moc, protože moje maminka je blíženec a je ukecaná, že se nedostane nikdo jiný pomalu ke slovu, než ona, když začne mluvit. Takže a je ve znamení blížence, takže na tom něco asi opravdu bude. Hezký den všem, Vlaďka.
1: A někdy taky trošku kam vítr, tam plášť. Moje vlastní zkušenost, mimochodem tatínek, jo, takže to nikoho nepomlouvám. Jenom připomínáme, že jsme řešili opačnou stránku, ty nejukecanější, a jsou to dvě ohnivá znamení, střelci, lvi, ale na prvním místě blíženci. No.
0: No tak jsem zvědavá, jak to vyšlo v ulicích města Ostravy, protože
3: to
0: tam jsme se taky.
3: to neexistuje.
4: No já moc dlouho nevydržím, to ne, to bych nedala. Třeba neříkám, člověk, já řeknu svůj názor, nebo si vyslechnu, řeknu tomu svoje, ale mluvím jako normálně dál.
5: No dlouho, a i třeba dva dny.
3: Měsíc.
6: Nedokážu říct.
7: Já vzhledem k tomu, že jsem prošla skautem, tak jsem opravdu plnila výzvu, která se jmenuje Tři orlí pera, a v rámci toho je vlastně i 24-hodinové mlčení, takže já jsem to opravdu vydržela celých 24 hodin. Sice jsem to zvládla až na druhý pokus, ale dala jsem to.
1: No dívejme se na mladou skautici, mimochodem já nejvíc věřím tomu pánovi asi ze Slovenska, který řekl mesiac. Jo, tak jako prostě jsou lidi, kteří jako fakt neradi mluví.
0: Ano, ano, já třeba nerada telefonuju.
1: Ano, a to jsem chtěl říct, že právě ta skupina, včetně teda mého tatínka blížence, který je se mnou schopen, a myslím, že párkrát si byla svědkem, vyřídit podstatnou věc během 15 vteřin.
0: Můj tatínek 2 vteřiny.
1: To je něco neuvěřitelného. Ok. A já si pořád jakoby, pořád si musím zvykat na to, že to není osobní, že oni
0: ne,
1: jako
0: není.
1: Opravdu,
0: ne.
1: Jakože, fakt, ok.
0: Jo, ok.
1: Že můj.
8: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Nejenom kulturou a všemi těmi festivaly a hudebními zážitky živě člověk a živo je toto léto. Já bych měl možná jako antrek další pozvánce za naši ranní dvojku for, ale ty máš ráda trošku černější humor?
2: Já on není miluju.
1: Černý, on je také ze života takový trošku, ale prosím
2: já miluju jsem... černý humor.
1: Tak jo, lezou dva horolezci po skále, najednou jeden z nich uklouzne a spadne dolů do propasti a ten nahoře se nakloní a křičí: žiješ? A ze spodu se ozve: jo! Ne, v klidu, v klidu. Něco jsi zlomil? Ne! A proč ležíš tak divně? Protože ještě padám! Takže tak. Tak kam nás pozveš, Lení?
2: Tak já bych vás pozvala do hangáru, do Ostravy.
1: A kdy se vám to nestane, protože vás jistí, tak?
2: Já myslela, že je to níž.
1: Cože?
2: Že tam není propast.
1: Ne, ano, ne, tam ano. Myslím, že ty
2: ale tam
1: to zdoláte.
2: Jistě je to bezpečné samozřejmě pro malé i velké. Je to největší boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji a můžete si užít moderní lezecké stěny, kde vás jistí. Taky je tam dětský koutek, takže děti se zabaví a můžete si vyzkoušet lezení, ať už jste začátečníci nebo profesionálové, krásně se tam o vás postarají.
1: Mimochodem nikdy nevíte, kdy tam narazíte, ať už v Ostravě nebo v Brně na Adama Ondru, pro které je to takové doma a srdcová záležitost. A myslím, že si na své přijdou i ti, kteří potom chtějí odpočinout u něčeho dobrého, protože Bystra mají taky vybraná. Takže
2: já
1: tak.
2: Jsem věděla, že to řekneš.
1: Jo, je to prostě to Bystra. V rámci sportu rozumím tomu. Bon appetit.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tak když spolu spíme,

0: Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
5: Hity, které milujete.
6: Tak začneme čajíčkem. Lení, na co se dneska ptáme na Rádio Čas?
7: Jak dlouho byste vydrželi držet bobříka mlčení, pokud vůbec nějakou dobu? Ano.
6: Dobrá pointa. Evi?
8: Tak co se týká bobříka mlčení, to bych asi nedala. Ono spíše záleží, kdo mě naprdí a s tím člověkem, jako jsem schopná dlouho nemluvit. Záleží, o co samozřejmě jde a td., ale jako vydržím to jenom v některých situacích a jenom u některých lidí. Ahoj!
7: Takže taky dusníčko.
6: Víš, jak jsou takový, ti občas píšou o těch většinou indech, věřících a podobně, kteří třeba zvednou ruku a pak drží 50 let a tak dál. Já jsem hledal, že musí být nějaký oficiální rekordman a jasně, že není nikde z Evropy. A není to zas tak dávno. Pro změnu byl to nepálský učitel, který držel, ono se tomu říká rekord, ve verbálním půstu.
7: Mm-hmm.
6: Takže tipneš si dobu, absolutní ticho, nesměl mluvit, nesměl šeptat ani vydávat žádné zvuky a komunikoval pouze písemně.
7: Já bych řekla, že klidně na roky bych to počítala. Čítala u něho.
6: Aha.
7: Tak 10 let.
6: Ne. Je to na dny. Myslím, že ani nepalský učitel asi, ale jednou máš prostě zaražený prdík a prostě si hackneš, jo, takže to 90 hodin a 2 minuty, to znamená zhruba, kolik to bude, tak 48 hodin je,
7: no,
6: 2 dny,
7: no,
6: ne?
7: No.
6: No, takže ke 3-4 dnům.
7: Ke 4 dnům to je, no.
6: Já jenom bych... Prosím vás, jenom zapište zlatým písmem Lenčinu větu, já bych to viděla na ruky, jo. Ale upřímně taky jsem myslel, jakože někdo, kdo se zapře, tak ani nehlasne,
7: protože no. 4 dny je podle mě málo.
6: Mm-hmm.
7: Já ti pak řeknu, tak možná za chvilku, protože už nám hraje písnička.
6: Mm-hmm.
7: Ale já jsem byla v Thajsku kdysi dávno v buddhistickém klášteře.
6: A co se tam dozvěděla? To se dozvíte za chvíli na Rádiu Čas.

0: Budu dělat chytrého, jo?
1: No.
0: Žiješ, tak se nezapomeň smát. Až budeš umírat, leda se škytneš. To je thajské přísloví.
1: Aha.
0: Jsem ti udělal antré.
1: O, děkuji.
0: Rádio Čas, Lenča Radim, řešíme hodně ticho, řešíme bubříka mlčení a v podstatě jsme došli až k jedné vzpomínce z letošních cest Lenči v Thajsku, ale vůbec nevím vlastně, někde jste byli. A?
1: To už bylo před nějakými 8 lety, takže to není jako ta aktuální.
0: Jo, aha, to je ta před časem.
1: To je to první Thajsko. No, každopádně ty si říkal o nepálském mistrovi, který dokázal mlčet kolem 4
0: 90
1: dnů.
0: Hodin, no, přesně.
1: No, a mě to přijde málo, protože když jsem byla v tom buddhistickém klášteře, tak ty si mohl vlastně celý ten pobyt absolvovat v tichu. Takže jsi měl cedulku, jakože silent, a nesměl si mluvit, nesměl si nic jako vydávat za zvuky a mohl si taky jenom psát. A navíc si musel koukat do země a jako být v nekontaktu s těmi ostatními.
0: Neudržovat oční kontakt.
1: No a vím, že tam byli lidi třeba na týden na 14 dní. Takže to vydrželi díl než tady nepálský mistr.
0: Myslíš, že si ani jako nezakašlali na toaletě a podobně?
1: Tak kašlání není mluvení.
0: Jo, tam ne, tak tam to bylo o tom, jakože nesměl vydat jakýkoliv zvuk.
1: Jo, takhle.
0: A hlavně, pozor, ale zase ti dávám za pravdu, protože my řešíme věci, které jsou oficiálně zaznamenané, jakože někdo řekl, udělám rekord, jo.
1: No.
0: Myslím, že za thajskými mistry nikdo nejde, že jo, a že jim to počítá nebo nepočítá, takže možná v tom je ta pravda, že jo.
1: Právě.
0: Jo, u toho museli být ti mistři, kteří řekli, ano, dáme to do Guinnessovky a tak dále.
1: Takže ten týden v tichu je taková jako běžná praxe.
0: A šla jsi do toho nebo ne?
1: Ne, já jsem tam nebyla na týden, já jsem tam byla na 3-4 dny, myslím, no.
0: Takže posíláme inspiraci nejenom na to, jako praktikovat si to doma, taky typ na výlet, prostě s náma máte vždycky takový kompletní balíček s Rádiem Čas a muziku navrch.
2: Rádio Čas. Hity, které mil

0: Dáme si jednu hravou na závěr.
1: No jasně.
0: Hříšní tanec si viděla.
1: Ano.
0: Víckrát.
1: Baby nebude sedět v koutě.
0: Viděla, jo? Víckrát.
1: Viděla. Hodněkrát.
0: Ne podle jakoby vizuálu, ale podle jakoby esence toho člověka. Kdo bys byla v tom filmu, kdo bych byl já? Co je? Víš, jak já se cítím?
1: Já bych chtěla. Já bych fakt chtěla být baby.
0: Jo?
1: Ale myslím, že bych byla ta její ségra, no.
0: Jo, tak víš, jak já se cítím?
1: No jak?
0: Já jsem ta bohatá paní,
1: ano,
0: které ten manžel odjížděl na dlouho a ona si čas od času vrzla s Patrickem Swayzem. Přiznávám se, ano, takže byli jsme upřímní. Je to tak.
1: To by se ti líbilo, že?
0: No a potom vlastně ona se zlobila a udala, že?
1: Ano, ale ona potom spala s tím Tobym, nebo jak on se jmenoval? Toby?
0: No tak on spal se všema, že jo? Potom oplodnil vlastně tu tanečnici nešťastnou a podobně.
1: Právě.
0: Ale pointu vám neřekneme, pokud jste náhodou neviděli.
1: A jak to dopadlo, na to se podívejte.
0: Za chvíli 9, čerstvé zprávy s Honzou. A mimochodem, já přihodím potom po 9 i další slovíčko v rámci Megaléta, ale jenom připomeň, proč skládáme dneska tajemnou větu.
1: Protože nám jde o 2 lístky v Energylandii v Polsku, v velkém zábavním akvaparku.
0: Spousta atrakcí a horských drah a tak dál. Nevím teda, jestli s vodou nebo bez, ale...
1: Aha.
0: Já nevím, já myslím, že to jsou jako kolotoče, ale radši už se podívej se.
1: Jsem něco... A tak...
0: Já nevím, myslím, že...
1: Když si sebou vezmeš lahev s vodou, tak...
0: Takhle, jako můžeš... některé jsou tam, jak tak stříká ta voda, že jo, tak to je vlastně jako
1: největší
0: na bázi...
1: Největší zábavní park v Evropě je to, prosím vás.
0: Aha, ano.
1: No tak spíš to bude na
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499.

0: za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Zdržet se můžeme v Ostravě na dálnici D1 ve směru na Bohumín se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. V opačném směru se rovněž můžou tvořit kolony. Nehoda se řeší na Novojčínsku na trase Studénka Příbor. Bourala tady dvě osobní auta a s problémy musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s třídou 3. května probíhá oprava vozovky a jezdí se v obou směrech pouze v jednom jízdním pruhu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Lidé za půl roku odevzdali policii více než 9000 kusů střeliva. V Opavě roste zájem o sdílená kola. Plavec Foltýn má na juniorském mistrovství Evropy stříbro. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zbraňová amnestie se vydařila. Lidé mezi lednem a červnem odevzdali více než 5900 zbraní a to z ní dělá druhou nejpočetnější amnestii v historii. Kromě toho policejní stanice získali přes 213 000 kusů střeliva a 64 kg výbušnin.
6: Morava aktuálně.
5: V Opavě roste zájem o sdílená kola. Pomohlo tomu i krátkodobé vypůjčení bez poplatku. Jenom za první 3 měsíce provozu je využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezonu. Zájem je oproti loňsku až dvojnásobný. V Rožnově pod Raroštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, říká mluvčí města Adela Kousalová.
7: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených

0: 15-letý talent časem 27-29 nestačil jenom na Brita Maxe Morgana. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a teplotami do 25. Tolik zprávy, po 9. pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Radio Čas.

0: Krásné ráno, vlastně už dopoledne, protože máme kousek po 9. hodině a i dneska společně s Rádiem Čas skládáme tajemnou větu, abychom si mohli užít nádherný zážitek v rámci megaléta. Já bych se možná mohl zeptat, než prozradím další slovíčko tajemné věty, kolegy Honzy Gavelčíka, který ještě se mnou. Ahoj Honzi.
1: Hezké dopoledne, ahoj rád, jo.
0: Ale protože ty rád atrakce všeho druhu, polskou Energylandy, o které třeba párkrát mluvila i kolegyně Denča, to jsi zažil nebo zatím jakoby cestovatelský
1: dluh? Byl jsem tam několikrát a miluju, prostě třeba Hyperion, což je taková horská dráha,
0: největší,
1: úplně největší,
0: že?
1: A myslím si, že jedna z původních, ale pak vznikají stále nové a nové, rychlejší a rychlejší a všechny jsou extrémní a je to super.
0: Takže právě tam hrajeme o 2 volné vstupy, stačí složit celou větu, tedy tajemnou větu Rádia Čas. Ráno jsme prozradili první slovíčko, je to slovo hudba a teď jenom přidáváme krátké my. Tak a jsme v půlce hudba my, no a zbytek doplníme v průběhu dopoledne, odpoledne, jo? Takže zapište si hudba my. Víš co, já to symbolicky rozdělím.
2: Megaléto Rádia Čas.
0: Ale ještě mi neopouštěj, protože jako nebudu dělat hloupého, ty tady nejsi sám, Honzi.
1: Ano, my vlastně teď v létě takhle často vítáme kluky a holky z různých příměstských táborů a jsem moc rád, že tady máme další skupinku ze střediska volného času v Ostravě, skupinku divadelního tábora, který celý týden chystá jedno představení, které zítra o 15:30 odehraje pro tatínky a maminky a pro vůbec všechny, kteří se přijdou podívat. A ten tábor přijel pod vedením paní učitelky Štěpánky, která tu není poprvé a kterou vítáme. Dobrý den.
3: Dobrý den, taky
0: Štěpánko.
3: Zdravím.
0: Tak
3: dobrý
0: co,
3: den.
0: Nervy slouží?
3: Nervy slouží, ty jsou úplně úžasné, skvělé.
0: Vypadáte, že vás to baví. Teď jenom jak se koukám na osádku, plus minus zájem o příměstské tábory, je to tak půl na půl, co se týče jako kluků a holčiček, nebo?
3: Neřekla bych, tady
0: ne.
3: U divadelního táboru, ano, tam je více, vždycky více děvčat a méně kluků, což by se hodilo, kdyby bylo více kluků.
0: A kluci se víc cení potom, že jo?
3: Ale jako jasně, že potřebujeme, jsou důležitý.
1: Jsou to větší hvězdy. Mimochodem, no, včera tady byli vaši kolegové z mediálního tábora, který se taky koná u vás, a těch kluků tady bylo poměrně víc, řekl bych půl na půl.
3: No, kdybych si vzala sportovní příměstský tábor, tak si myslím, že je více chlapů. Já mám příští týden strážci Dračí hory příměstský tábor. Tam je 30 dětí, z toho je 25 kluků.
0: Jo, fantazie a spolu. Fantazie,
3: to
0: tak.
3: Je úplně úžasné. Takže.
0: Mimochodem, aniž bychom jmenovali, jo, ať jako se všichni cítí rovně, nějaké jako skryté talenty tam čujete? Myslíte, že někoho to bude bavit i dál, že bude někam potom chodit do divadelního kroužku a tak dál?
3: Já tam čuju tolik talentů, že už teď si dávám obklad studený na čelo.
0: Na různé
3: ne,
0: věci.
3: Jsou úžasný,
1: já si myslím,
3: každý
1: že to někdo i řekl, že vlastně není lidí bez talentu, jsou jenom talenty, které se neobjeví.
0: No a dřív, než nás kluci a holky pozdraví, ať jako tady máte důkaz, že jsou tady, tak se ještě zeptáme, se dneska ptáme všech posluchačů Štěpánko, tak se ptám vás speciálně, protože máte zajímavou profesi. Jestli byste třeba, dejme tomu na den, na 24 hodin zvládla bobříka mlčení, sama sobě si, bez jakéhokoliv zakašlání a tak dál, co myslíte, troufla byste si?
3: No,
0: nebo se znáte dobře?
3: Já se znám dobře, takže já bych ho nezvládla. Na hodinku, ani na hodinku ne.
0: Spousta lidí takhle kápla božskou. Tak Honzi, podáme nějak důkaz, jako že tu nejsme sami?
1: Já si myslím, že nás kluci a holky můžou hromadně pozdravit, tak jak bývá zvykem. Já to odpočítám, řeknu 3, 2, 1 teď a jakmile zakřičím, nebo respektive řeknu teď, tak vy hromadně zakřičíte ahoj. To si myslím rádi zvládnem, ne?
0: Jo, takže
1: pojďme to odpočítat.
0: Pospátku?
1: Ano.
0: Jo. 3, 2, 1 teď. Dětská ukázka,
1: no,
0: je, pojďme výborně, se zaplácat,
1: to jsou budoucí herci,
0: ano,
1: tohle jsou budoucí herci a herečky.
0: Štěpánko, jste na začátku, takže do celé sezóny prázdninové a letní přeju nejen pevné nervy, ale užívejte si to tak, jako si to užíváte, jak to vidím i teď.
3: Děkujem moc.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

Zdravím všechny posluchače Rádia Čas, ale teď i za chlapy. Jsem rád, že i chlapy přispěli k dnešní otázce. Jak dlouho byste vydrželi takového bobříka mlčení, jo? Dejme tomu minimálně den a více, bez jakéhokoliv heknutí a narušení. No a Štěpán napsal, nevím jak dlouho momentálně, ale mám rekord asi tak 9 měsíců bez jediné hlášky. Tak Štěpáne, jako kdybyste k tomu napsal něco víc, jak to vzniklo, nebo jestli za to mohla nemoc, nebo opravdu jste se tak jakoby upozadil a vaše duše, no prostě jakoby, kdyby k tomu byla nějaká story, já to ocením. A teď mi dochází, že vás zároveň můžu pozvat na dnešní díl Žen v čase, to znamená za Lenčou a Evou, protože v podvečer si opět dáme další díl. A kdybyste to nestihli, tak třeba o víkendu opáčko. A tentokrát na téma tajemství. Ano, ženy v čase, tentokrát na téma tajemství. Holky proberou, jako jestli má každý právo na kousek svého tajemství, jako jestli se podělit je už hřích nebo ne, když nám někdo prozradí něco. V podstatě stoletá nebo tisíciletá otázka, jako vlastně, jestli je to zóna, kde má prostě každý právo držet si něco pro sebe, i když je v partnerství, ale jako co bych povídal, ty holky to umí tak nějak okomunikovat líp, že jo, od toho jsou to ženy. Takže v podvečer v 18 hodin na Rádiu Čas, Ženy v čase, v plné polní a já tady s vámi radím, těší mě a když jsme u těch men, tak ještě jednou drahuškám, tedy Drahoslavám, celým jménem, máte ho krásné, hezký svátek.

0: Tak jsem si říkal, že vám dopřeju zážitek. Jednak v podobě předpovědi počasí, ta dnes na Rádiu Čas nebo prostřednictvím Rádia Čas potěší asi všechny, kteří neradí takový ten tropický letní odchov, protože dneska to má být ještě taková značka ideál na hezkou letní procházku nebo pěkný výlet, aniž by člověk propotil tři trička. A nějaký bonus navrch, no tak samozřejmě best of, tedy to nejlepší z dnešního víš, nevíš. Doptával jsem se já, odpovídali a řekl bych, že zdatně kolega Honza Gavelčík a hlavně moje ranní polovička Lenča Líčková. Takže jukneme do kalendáře, ať už dneska slavíte cokoliv, svátky, výročí, narozeniny, všechno nej a hlavně to zdraví.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
0: Tento den v roce 1357, dokonce víme, že to bylo přesně v 5.31, byl položen základ později známého Karlova mostu v Praze, jo? Už mi teda konečně zopakujete jména manželek Karla IV.
3: Ne. To jsou jako cizí manželky,
0: stačí
3: to je mi jedno.
0: Příjmení. Aspoň jednu a já vám to uznám.
4: Anna? Byla tam Bolejnová?
0: Jsou dvě Anny dokonce, paní Bolejnová byla někde trošku jinde.
4: Svídnická, já nevím.
0: Ano.
4: Tak ta druhá, Anna Svídnická.
0: Ta jedna je taky falská, potom ano. Byla Blanka z Valois.
4: Ano.
0: A Alžběta, případně Eliška Pomořanská, jo?
4: Když to takhle řekneš, že hned si na to vzpomenu.
0: Tento den byl zahájen první ročník dneska už legendárního Wimbledonu a snad jenom prozradím, že tehdy mohli hrát jenom muži, tak o který rok tak plus minus 5 let mohlo jít? První ročník Wimbledonu.
4: Nebylo to už 1800 něco?
3: No 1955 třeba.
0: Já bych byl to řekla, rok, že kdy to... byl představen fonograf, kdy byl vynalezen mikrofon.
3: No tak to 1800... bylo dřív tím pádem.
4: No, ale bude to k tomu 19. ale no. 1880.
0: No, už známe, 1877, přesně tak, no dívejme
4: dobře,
0: se
4: jo.
0: Na to, tak. 83 dneska slaví tento muž jméno, prosím, já mám pocit, že tam to bude teď o rychlosti.
5: Já, že máničky mě milovali, já jsem byl nejšpinavější.
3: Již František Ringoček.
5: Měl jsem nejdelší háro.
0: Lenči bych potom napověděl jeden známý obraz.
4: Ale já jsem věděla, no, jenom tak, no. Jsem se lekla.
0: Ne, ne, to bych nedal, prosím tě.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Odpoledne bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, sem tam může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia. Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Doufám, že v hudební nabídce na letošním mega koncertu Rádia Čas bude mít David Kolery tuhle nádhernou baladu. A nejenom on, ale taky další velké koncerty Leny a Marpo, speciální host, taky skupina Olympika v neposlední řadě jedinečný koncert široko daleko, alespoň na podzim letošního roku, ano, Europe. Europe, kteří slaví 40 let, mimo jiné od pecky The Final Countdown, i když vznikla už někdy, no, o pár let dřív, když Joeymu Tempestovi bylo kolem 17 let. Zkrátka, kdybyste na tuhletu sestavu chtěli jít na megakoncert Rádia Čas, tak jenom připomínám, prodej lístků stále na cazradio.cz. No a když jsme u těch velkých hvězd, tak nemůžu nezmínit letem světem hudebním a internetovým, že novinku vydala Celine Dion. Ta to vždycky dělí ty fanoušky, občas připraví něco pro ty francouzské, občas něco pro ty anglické, jenom připomínám, že hodlá dobít Paříž velkými koncerty už po prázdninách v září a potom na další květen tuším přidala novou várku, tak takhle zní velká životní bojovnice Celine Dion v roce 2026.

0: Nový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Energylandia, to je místo, mimochodem u sousedů v Polsku, kde se můžete opravdu vyřádit, pokud rádi atrakce, pokud rádi horské dráhy, možná i jedny z největších v Evropě, nejenom v střední Evropě, takže kdybyste chtěli být u toho, v rámci megaléta, když nám řeknete celou tajemnou větu dneska odpoledne kolegáčkům, tak dva lístky jsou vaše. Zatím máme první půlku věty, takže jste to vy, ještě jednou připomínám, je to velmi krátká věta, zatím Rádia Čas, hudba my. Jo, hudba a krátké my, to je první půlka, no a v průběhu dopoledne, odpoledne přidáme ještě dvě slovíčka, ať to máte komplet. Další čerstvé informace před celou jsou připraveny, za chvíli bude 10 hodin a já se jdu už chystat, protože mám spoustu otázek na kolegyni Evu Riegler. Čeká nás jeste speciál letní s takovým ale. Prostě užívejme si letní potraviny ale. Jaké ale? Prozradí Eva. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, moji milí, tak samozřejmě WhatsApp číslo je tady pro vás 776612800.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Komplikace jsou právě teď v Opavě. Na příjezdu do Ostravy na Těšínské ulici stojí odstavené osobní auto. Stále se můžeme zdržet na Novojčínsku na trase Studenka Příbor. Tady bourala dvě osobní auta. Nehoda se řeší na Bladensku v obci Rájec Jestřebí na křižovatce ulic Nahrázy a náměstí 1. máje. Tady havarovalo osobní auto a zdržet se můžeme i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce střídou 3. května tady probíhá oprava vozovky a v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Alergiky teď trápí velké množství hmyzu. Moravskoslezský kraj spustil mapu dopravních nehod. Volejbalistky po porážce s Německem nastoupí proti Nizozemkám. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko trápí mimořádně velké množství hmyzu. Podle televize LTV Plus za to může příhodné počasí během zimy a jara. Přibývá proto alergických reakcí. Navíc začíná období, kdy si včely víc chrání úly. Dráždí je prudké pohyby i výrazný parfém.
8: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoct k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
9: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody? Jaká se stala zranění? Jaká škoda vznikla?
7: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. V Olomouckém kraji zrušili zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Ten hejtmanství vyhlásilo koncem června kvůli suchu a vysokým teplotám. V posledních dnech se ale výrazně ochladilo a dešťové přeháňky riziko vzniku požárů snížily.
8: Rádio Čas, sport.
7: České volejbalistky po včerejší porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. Nemají s nimi ale dobrou bilanci. Porazili je ze 7 soutěžních zápasů jedinkrát. Utkání začne o 16:30. Dnešek bude polojasný až oblačný a sem tam může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 25 stupňů. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádio Čas. Teď už s Evou Rigler a Radimem Sobislavem Bednářem.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
0: Neznám.
2: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
0: Já?
2: No.
10: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
0: A má pravdu.
10: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
8: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jedna věc dneska padla na rádiu Čas, zmínil jsem i nejukecanější znamení z věrokruhu, protože dneska se ptáme na pravý opak. Na rádiu Čas sondujeme, jestli byste si troufli a myslíte, že byste pokořili třeba za den bobříka mlčení. A to tak jako, že nepromluvíte ani slovo, neheknete, nefrknete si. Já třeba umím mlčet, ale občas jakoby na ty svoje hlavy v myšlence, teda myšlenky v hlavě spíš, říkám nebo třeba pozdravím byt, když přijdu domů, řeknu ahoj, ahoj. No tak nevím, no. V každém případě je to nejupovídanější znamení a možná někteří zažili na vlastní kůži, jsou blíženci, k čemuž se nám pár z vás vyjádřilo, Jana třeba přes WhatsApp Rádia Čas.
1: Dobré ráno, tak na tom asi něco bude, že jsou blíženci ukecaní, protože já nevydržím chviličku být potichu, dokonce si povídám i sama se sebou, když jsem sama, na něco se zeptám a dokonce si i odpovím, takže já bych určitě bobříka mlčení držet dokázala. Hezký den, Jana.
0: No a vy ostatní pište, nahrávejte Facebook, WhatsApp, o jak je libo 7766 12800, který, mimochodem, WhatsApp, se vám bude hodit za chvíli i pro otázky na Evu Rigler. Dneska řešíme léto a všechno, co s ním souvisí, ale cokoliv vám nebude jasné, jak říkám, nahrajte, napište, co stihneme, rádi zodpovíme. Dobrý den!

0: rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Já to nebudu zdržovat, nechejte se hýčkat, ale hlavně inspirovat, a pokud vám něco není jasné, klidně se doptejte, protože o tom to je, s úsměvem, bez výčitek a vždycky s plným bříškem. Kolegyně Eva Rigler ve studiu Rádia Čas, ahoj.
2: Rádio, ahoj, krásné dopoledne.
1: V záznamu klidně i na běžných podcastových platformách je naše povídání, ale premiéra tohoto dílu je v létě, i když dneska nám to počasí nám dvěma přálo, protože jako...
2: Plně, já jsem si dneska s takovou radostí oblékla po ránu mikinu a říkala jsem si, je to tady, využij aspoň ten jeden den.
1: V každém případě budeme mířit i na ty letní dny, kdy ty teploty jsou nad 25, někdy v posledních dnech 30 i 35, jak to třeba souvisí nebo nesouvisí s potravinami, nejenom to, co si zvolit, ale hlavně jako, protože s některými to sluníčko, ale to dělá velké divy, chápu dobře, jo?
2: Rádio, chápeš to skvěle. A já jsem vlastně to dnešní povídání si tak sama sobě v hlavě pojmenovala jako letní zákeřnosti. A dává to smysl, protože ono to léto je v mnoha ohledech zákeřné a ani to nemusíme tušit, protože to, co jíme v průběhu roku, nám třeba právě v létě může udělat velkou, velkou paseku. Ani nevíme jak to vznikne, proč je nám špatně, proč máme zažívací obtíže, co jsme vlastně udělali jinak, když jíme pořád stejně. A tou odpovědí je léto, teploty a bakterie. Takže se na to postupně hezky podíváme, na ty jednotlivé položky, na které bychom si opravdu měli dávat pozor, ať je to samotné čerstvé ovoce, protože léto je v tom naprosto unikátní, úžasné, čerstvého ovoce je spousta, ale... taky nám to může udělat neplechu, zejména třeba meloun, to je taková radůstka pro bakterie a zároveň je velmi oblíbený a v létě doporučovaný, protože nás hydratuje. Dáme si taky bacha na to, jakým způsobem převážíme a přenášíme potraviny, které kupujeme. Určitě se pobavíme o milovaných zmrzlinách, ať už točené nebo kopečkové, no a probereme toho zkrátka spoustu.
1: Můžu začít, protože jako máme spoustu otázek a logicky jasně, že se tam třeba zapojí grilovačky, kde to prostě přeženeme s masíčkem, ještě ho nedopečeme, pak to zapijeme, takže to je jedna kategorie, ale všeobecně vzhledem k tomu, co jsi říkala, nějak otravy z jídla, které nějak, jako je nějak víc i v letní sezóně, souvisí i s jinými jevy?
2: Souvisí primárně vlastně s tím jako skladováním, souvisí primárně s jevem takovým.
1: Pozor, teď bude důrazná, to poznám.
2: Že je aktuálně letní období a vlastně ta většina bakterií, které můžou způsobovat zažívací potíže, tak oni milují teplo. Takže jakmile se potravina dostane mimo lednici, tak se začíná najednou odehrávat něco, co naše lidské oko vůbec nevidí, nemá o tom ponětí. A ty mikroorganismy se začnou množit a množí se opravdu neuvěřitelně rychle. A takže nám vlastně třeba to počasí přijde takové příjemné letní, je to radost, ale třeba pro ty bakterie je to takový doslova luxusní wellness pobyt pro to, aby se množily. A my se ani nenadáme a najednou zjistíme, že my to vlastně možná ani nezjistíme, protože mnohdy jogurt vypadá jako jogurt, šunka vypadá jako šunka,
1: no.
2: Meloun vypadá jako meloun. Všechno to prostě krásně voní, krásně chutná, ale ti mikrouši tam už začali řádit, udělali si svoji wellness party a začali se neuvěřitelným způsobem a velmi rychle množit.
1: Tak jasně, nenosí vlajky, nejdou vidět jako hele, nesu problém.
2: Přesně, to je to, že vlastně ve chvíli, kdy my máme nějaké plesnivé jídlo nebo prostě nějaké kontaminované, tak to vidíme, cítíme, jinak to chutná, má to nějaký prostě jiný vizuální vjem, čichový vjem, ale zrovna právě v to léto ty bakterie si řádí a my o tom nevíme.
1: No tak podobně jako Macha Šebestová, ve zmenšené podobě proti ním zabojujeme, zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte ale poně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na moje hruska.

0: Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: S Evou si dneska ještě jednou krásný den, Evi, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Povídáme o letních nástrahách, nechceme strašit, prostě jenom informovat, že třeba není všechno tak, jak se zdá, i když mám pocit, že u ovoce a zeleniny jsme možná někdy trošku opatrnější, alespoň na takové ty zjevné znaky, tak jenom vypíchni, Evi, co máš na srdci, když se řekne léto, hlavně takové to rozpálené a ovoce a zelenina na slunci třeba na nějaké garden party a podobně, že jo, když
2: tak,
1: to tam vystavíme.
2: Co se týče ovoce a zeleniny, tak já věřím, že všichni ho doma myjeme a že se minimálně snažíme o tu důkladnost, protože většinou opravdu, co se týče mytí ovoce, tak stačí ta studená tekoucí voda. Nejsou většinou potřeba žádné speciální přípravky, dezinfekce, ani nějaké zázračné roztoky. Ale co je důležité, tak to není ani tak rychlost, ale ta důkladnost. Protože třeba mnohdy ten salát nebo ty jahody jenom tak rychle opláchneme pod tekoucí vodou a zrovna třeba to jsou potraviny, kterým bychom měli věnovat větší pozornost. Týká se to zejména třeba právě těch jahod, malin, ostružin, salátů, ale třeba i špenátu a bylinek, protože když se na to podíváš, jakoby na tu strukturu, tak ona je jemňoučka, jsou tam ty zrníčka, je tam spousta záhybu. A to je přesně to místo, kde se mnohdy drží nejvíc vlastně těch mikroorganismů, ale můžou tam být i různé další nečistoty, práh, část pesticidů, takže proto je důležité to omývat a ne opravdu jenom tak symbolicky hodit pod ten kohoutek, ale hezky, důkladněji to prostě omít. A co třeba si myslím, že mnozí neděláme, to je to, že když rozkrojíme meloun, tak ho okamžitě sníme. Ale ono je fajn omývat i tu slupku. Je fajn omít celý ten meloun a je mi jasné, že drtivá většina z nás si řekne jako, proč bych myl slupku, když jím dužinu.
1: No.
2: Jenomže my když to krájíme, tak ten nůž projíždí skrze tu slupku přes tu dužinu. Takže pokud se něco na té slupce nachází, co by se tam nemělo nacházet, tak se to tím nožem zanese do té dužiny. Takže bacha na to a omývejte i meloun.
1: Ještě mi napadlo, protože někdy jsou to opravdu jako má tunu ten meloun a takhle, jednak narazíte, máma teď jako hudrovala, protože koupila takový jako krásný na pohled a vevnitř byl takový ten už jako dřevnato, moučnatý a podobně a většinou lidi kupují i jako třeba rozpulené, i tak je to velké, oni to obalí do té potravinářské folie, tak když to dám do chladu, tak je to OK? Nebo?
2: Rádio, co se týče melounu, tak tady bych byla hodně na pozoru. Ale krásně, fundovaně o tom ví své biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková. Takže Vendy, prosím tě, co ten meloun? Máme si na něj dávat bacha?
3: Meloun si většina z nás spojuje hlavně s létem a s osvěžením, což je samozřejmě v pořádku, ale málo koho už napadne, že může být i zdrojem salmonely. Jak je to možné? Tak je to díky vysokému obsahu vody a vhodnému pH, kdy po rozkrojení může představovat i pro nežádoucí bakterie ideální prostředí k přežívání a množení. Proto je důležité myslet na pár základních pravidel, to znamená před krájením melon vždy umýt, i když jeho slupku samozřejmě nejíte, a při porcování používat čistý nůž, prkénko i ruce. No a nakrájený meloun poté patří do lednice, ideálně okolo 5 stupňů. Venku bychom ho neměli nechávat déle než 3 hodiny. A pokud kupujete už naporcovaný meloun, tak si dát trošičku pozor na takový ten pouliční prodej, kdy opravdu takovýto meloun se může vyskytovat na tom sluníčku klidně i půl dne.
1: Mimochodem ještě jsem neviděl párty, na které by meloun vydržel 4 hodiny, takže tam jsme doufám krytí, no, v tomhle směru.
2: To si myslím taky, že to je většinou ta věc, po které se jako první zapráší.
1: Jediná taková perlička na závěr, než půjdeme dál, nevím, jestli máš podobnou zkušenost, ale ty asi ne, protože ty jsi tak jako čančáš a podobně. Pokud navštívujeme ty svoje rodiče a tak dál, tak oni většinou ty melouny krájí na deskách, na kterých se krájí všechno celý život, takže většinou člověk dostane jako esenci česnekovou, cibulovou a tak dál. A to fakt jako jde do toho.
2: Ano, salámovou a tak dále, no, ano. No. A to už jako úplně není správná chuť melounu.
1: Takže kdyby něco, bon appetit a doptávejte se. WhatsApp číslo 7766 12800.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Odpoledne bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, sem tam může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete.

0: rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Jste v podstatě, jak to mám říct, s esencí letních nástrah, hlavně tedy nástrah na naše potraviny, s Evou Riegler tady ve studiu. Mi se teď vybavuje studie, kterou jsem tady dával k dobru pár dnů zpátky, že když jakoby sluníčko v létě rozpálí třeba naše vozidla, tak prý hodně záleží taky na barvě, kterou máme, jo, že za 20 minut přímého slunečního svitu je nejvíc horko přes 60 stupňů v černých a hnědých autech. Na tom pomyslném chvostu, i když jako taky nikdo nechcete teploty přes 40 stupňů, bílé a stříbrné, jo?
2: Rádio, dává to smysl. Dává to smysl, protože si to umíme asi i představit, ano. Když si vezmeme černou čepici, ano. A když máme bílý klobouček, že jo?
1: Tak to je jednak my, samozřejmě naše děti, prosím vás, nezapomínat v autech, na tož mazlíčky a tak dál, ale co když tam jakoby převážíme nebo zapomeneme a pak se stavíme ještě k sousedce nějaký nákup, víš, a podobně.
2: A Rádilko, to je přesně ten jako velmi slabý článek.
1: Převozy potravy na chaty
2: přesně,
1: a tak dál.
2: Přesně. A ono normálně, jako i odborníci se na tom shodují, že to je jeden z těch nejslabších článků celého chladícího řetězce. Že vlastně potravina, kterou my si kupujeme, tak klidně opravdu může být perfektně skladovaná ve výrobě, ve skladu i v obchodě a problém vznikne až v kufru auta. To znamená, ten problém si uděláme my sami. Takže bacha na to, protože když je venku okolo třeba 30 stupňů, což teď úplně standardně je, tak ta teplota uvnitř auta klidně může být 50 i 70 stupňů. No. Vlastně skutečnost je taková, že během jedné hodiny, když se třeba bavíme o těch tmavých autech, tak může být uvnitř toho auta vyšší teplota než v některých saunách. A teď si představme,
1: jestli na těch kapotách smaží vajíčka pro videa.
2: Ano. Teď si představme, jestli bychom skladovali potraviny, čerstvé potraviny v sauně. Asi úplně ne.
1: No a jde zajistit nějaký jakoby plynulý převoz. Já vím, že občas jsou takové ty přenášeče na bázi nějakého suchého lodu, či co.
2: Hlavně jakoby doporučení je takové, pokud se třeba teď opravdu bavíme o tom supermarketu, nakupovat ty chlazené a mražené potraviny až úplně jako poslední. To znamená, pokud my si chceme tam podívat se na drogerii, tady si koupit toaletní papír, protože došel, tady si koupit nějaké sladkůstky, kávečky, udělejme to a chlazené potraviny a mražené potraviny nechme aktuálně až na samotný závěr. Skvělé jsou samozřejmě i různé chladicí tašky. Já i znovu opakuju, to, co hlídáme v létě, nemusíme hlídat po celý rok. Není to o tom, že bychom měli být obsedantní a všechno si prostě důkladně kontrolovat a mít strachy a obavy. Ne, ale buďme důslední teď v létě v tom, co děláme, protože opravdu i tím skladováním a převozem si můžeme zavařit my sami, že můžeme koupit kvalitní výrobek, ale my si ho znehodnotíme tou cestou. A na co si dávat obzvlášť bacha, tak to je určitě syrové maso, ryby, rozhodně mléčné výrobky, jogurty, tvarohy, měkké sýry, šunky a uzeniny, na to taky pozor, ale třeba i takové ty jako dobrůdky na tu grilovačku, rodinnou oslavu, nějaké lahůdkové saláty, pomazánky, zákusky s krémem, chlazená hotová jídla, tohle všechno důkladně hlídat.
1: Si vypíchla jakoby suma sumárum běžnou stravu běžného českého občana, ne toho, který většinou poslouchá, jste s rozumem. Asi tak. No, napadá mi ještě spousta jako letních záležitostí, včetně zmrzky, takže máme na to ještě nějaký čas. Nadechneme se, dáme kave a za chvíli jedeme další kolo.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Léto a jeho nástrahy, ale teď opravdu nemyslíme třeba les plný klíšťat, to už se zase pořešte někde jinde, ale co se týče potravin, tak o tom dneska nechci říct odborně, ale prostě s úsměvem na tváři se Sevu Riegler. Evi, ahoj.
2: Ahoj, když se bavíme o zmrzlině, tak já prostě musím mít úsměv na tváři. Rádio, jaká je vlastně tvoje oblíbená příchuť?
1: Sofína volba? Jakože musím říct jenom jednou?
2: Nemusíš.
1: Pistáciovoj.
2: Mm-hmm. A jak říkala moje neteř, picatinová.
1: Ano, tak u nás jako malá Anička pistáciovoj a punčovoj.
2: Punčovoj.
1: Prý, takhle, v jeden čas v době dospívání to všude letělo, někde tam byly kousky hrozinek, teď prý už toho není moc. No a v rámci jakých těch extravagancí pro některé, já to zbožňuju, tak třeba makovoj, dokonce jsem měl už i nudle s mákem, jakože
2: příchuť,
1: jo, a krupičnou kaši, no.
2: Až tak, dobře. Mm-hmm. A když máš možnost, jestli si vybrat kopečkovou nebo točenou, tak která zvítězí?
1: Hele, něco mezi, asi gelato, protože oni to gelato berou těma pachtlema a to není ani kopečková, oni to tak jako ten kopec, protože že jo, ta točená tak teče, já vím, že ty to řešíš z hlediska té bezpečnosti a tak dál a ty kopečky, vlastně nejméně sexy jsou pro mě kopečky, potom teda točená a na konci napatlaná kopa.
2: Jasně, tak, napatlaná
1: takže dělá
2: kopa
1: to prostě,
2: je,
1: ale Itálie,
2: je nejvíc, no. Ale to už je i ten gastrozážitek, kdy jenom koukáš na to, jak tam hrábnou tou lopatičkou a najednou to začínají naskládávat na ten kornoutek, to už je ten jako gurmánský zážitek se vším všude, tak. Že tam je i ten vizuální věm.
1: Naznač, proč se ptáš?
2: Ptám se proto, že si myslím, že i ty zmrzliny, které milujem, já je miluju, takže můžou být trošičku zákeřné v létě. Čímž nechci teda nikoho odrazovat od toho, aby si dával zmrzlinu, protože já si myslím, že zmrzka k tomu létu jednoznačně patří. Je to ten zážitek, je to ten požitek. Myslím si, že mnohdy to může být i krásně zdravá a vyvážená varianta. Ale všechno má své ale. A na co si dávat právě u zmrzliny pozor, tak to nám opět prozradila odbornice na slovo vzatá Vendula Popelková.
3: Já bych řekla, že zmrzlina může být v létě riziková asi stejně tak jako řada dalších potravin. To znamená, automaticky riziko určitě neznamená, ale vždycky bude záležet na řadě dalších faktorů, jako je třeba kvalita vstupních surovin, samotná výroba, správné skladování, případně dodržování teplotního řetězce a celková hygiena provozu. U té zmrzliny může riziko vzniknout ve chvíli, kdy by ta zmrzlina třeba povolila, poté by byla špatně skladovaná, nebo by došlo k jejímu opakovanému rozmrazení a zamrazování. Pozor bych si dala možná na zmrzlinu, která by měla třeba určitou zvláštní strukturu, obal, ve kterém by byla uložena, by byl třeba případně zdeformovaný, poškozený. A co se týče kopečkové a točené zmrzliny, tak zde bude záležet samozřejmě i na čistotě náčiní, strojů a celkového toho provozu.
1: No, v řadě věcí musíme taky trošku věřit, protože jako úplně pod to nevidíme, že jo? My jsme tam většinou u té prodejny, doslova pár vteřin nebo desítek vteřin.
2: Přesně tak a ještě v tu dobu úplně téměř zbožně koukáme na tu
1: úžasnost. Nás zajímá spíš ta příchuť,
2: která,
1: ano, přesně
2: která
1: tak, ano.
2: Se tam tvoří. A ano, příchuť a velká nebo malá a bude tam ta čokoládová poleva, takže ano, užívejte si to, ale bacha na to a pokud máte tu možnost, tak si to případně trošku i zkontrolujte.
1: Po 11. jsme zpátky.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na

0: Hity, které milujete, ale dnešní den taky ve znamení mlčení. Přesně řečeno takový legendární letní výzva vlastně, bobřík mlčení. Myslíte, že byste do toho šli a zvládli ho? Třeba den nemluvit? WhatsApp Rádia Čas ožil, takže další z příspěvků a odpovědí a díky za ně mimochodem.
1: Ahoj, tak já jsem teda váha, myslím si, že jsem ukecená až moc. A moje maminka byla blíženec a neměla šanci. Já s tátou to jsme vždycky vedli a táta byl vodnář. Takže u nás, kdo pusu nezavřel, tak byl vodnář s váhou. Blíženec se těžko prosazoval. Ahoj.
0: Janí, děkuju moc a slovem pro změnu Bohumila, Bohunka, jsem ukecaný blíženec. Mimochodem jsme říkali právě jako nejupovídanější znamení z vědokruhu. Skáču do řeči, nenechám domluvit, když jsem sama, tak si zpívám, takže se Bohunka je na to hrdá, jaká je. Jste úžasní, díky za otevřenost, té čerstvé zprávy. A kdybyste měli jakýkoliv dotaz na Evu Riegler, protože za hodinu nebo v příští hodině pokračujeme, jestli s rozumem, tak 7766 12 800, je to správné místo.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: V Ostravě se můžeme zdržet na dálnici D1. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Nehoda nás zdrží v Olomouci v ulici Studentské. Bouralo tady nákladní auto s osobním. A pozor si musíme dávat taky ve Zlíně. Na křižovatce ulic Trávník 20. a Vavrečkova probíhá zásah hasičů u požáru.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Koncem týdne můžeme opět namířit tropy. V Přerově přibudou nová místa k parkování. Fotbalisté Ostravy porazili v letní přípravě polský Lubin. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka opět dorazí teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropické třicítce. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden. Objeví se ale přeháníky.
10: Morava aktuálně.
9: Karviné myslí na ekologii. Město postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomůžou zadržet dešťovou vodu. Opatření mají ochladit přehřívaný prostor u nádraží. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek míst na stání v ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce, říká mluvčí města Lenka Chalupová.
11: Parkovací plocha vznikne rozšířením komunikace a její povrch bude tvořen dotravňovacími rošty. Vedle parkovacího pruhu bude vybudována také zpevněná pochozí plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení.
10: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisté Ostravy porazili v letní přípravě polský Lubin 2-0. Vést mohli už po necelé půl hodině. Jurečka ale neproměnil penaltu. Skóre Baník otevřel až v 52. minutě, kdy poslal míč k tyči stoper Chaluš. Ve 64. minutě pak přidal pojistku Buchta. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, sem tam ale může sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Evou Rigler.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jenom rychlo připomenutí, že jste to vy ještě jednou v rámci Megaléta i dneska odpoledne můžete vyhrát úžasný zážitek. Dva vstupy do polského zábavního parku Energylandia. Parkát tam zajela i kolegyně Denča s celou rodinou a přáteli a užili si to atrakce, horské dráhy, možná jedny z největších v Evropě, takže kdybyste chtěli být u toho, skládáme tajemnou větu. První půlku už známe, jako zatím je velmi krátká a zní hudba my. Hudba, mezera, my. Potom přijdou ještě dvě slovíčka, jaká stačí poslouchat. Rádio Čas a dozvíte se víc. Bylo 11, mimochodem, kdybyste měli nějaké dotazy na Evu, vězte s rozumem, protože jedeme druhou hodinku, tak 7766 12 800. Příjemné dopoledne vinčuje Radim Sobislav Bednář.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
3: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
4: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
3: Protože si pořádně manžel vrznul.
4: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu. Takže na těch fotkách to není. To neznamená, že to nevidím, že jo?
3: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Je to den plný nástrah, ale pozor, spíš pro dobrou věc. V rámci letní sezóny a třeba se můžete s námi v záznamu poučit i pro tu sezónu další, nebo zkrátka pro momenty, kdy třeba i v průběhu podzimu nebo jara je extrémně teplo a slunečno a tak dál. Tak Sevo Rígler, ještě jednou ahoj Evi.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Řešíme všechno možné, protože pár poznámek si mi dala k tomu, abych jako se mohl ptát a dělat chytrého. Trošku mě překvapila kategorie rýže a těstoviny, protože když se to uvaří, tak přece jenom jako nějakou chvilku to vydrží, že jo? A navíc, jako když to dám uvařené jako na stůl a svítí sluníčko, tak to ještě přihřeje, ne?
2: Rádio, no. Tak já tě možná překvapím ještě jednou věcí. No. Tohle není letní zákeřnost, tohle je celoroční zákeřnost.
1: Myslíš teď tahle kategorie?
2: Aha. Zrovna právě těstoviny a rýže, když bychom to asi úplně nečekali, tak nám můžou napáchat pořádné peklíčko v tom našem stravování nebo v tom našem zažívání. A ono, když se řekne potravinová otrava, tak asi právě málo koho napadne obyčejná rýže. Většinou si představíme právě to maso, vejce, majonézu, s tím si to klidně můžeme spojit. Ale pozor na to, může za to klidně moci, teď přemýšlím, jak to skloňovat, může za to moci? Může za to rýže, anebo těstoviny.
1: Kde je ten zakopaný pes?
2: A ten zakopaný pes spočívá v jedné zákeřné bakterii a to je Bacillus cereus. Ona se vyskytuje v přírodě a to, co je vlastně na tomto zákeřné, je to, že ona dokáže vytvářet velmi odolné spory a ty mohou přežít i běžné vaření. Ale my, když vlastně jakoby tu rýži uvaříme, nebo ty těstoviny uvaříme a okamžitě naservírujeme a sníme, tak je všechno v pořádku. On právě tím varem a tou vysokou teplotou se jakoby zneškodní. Ten problém nastává ve chvíli, že oni tam nějakým způsobem jako zůstanou. A problém nastává ve chvíli, kdy my třeba dlouho skladujeme rýži v kuchyni, v hrnci, nebo třeba, to se mi vždycky vybavíme, oblíbené poké a různé asijská bystra, kde je ve velkém uvařená rýže a ona je tam několik hodin. A to už může být hodně ouvej, protože ono, když to několik hodin stojí na té kuchyňské lince, tak ty spory se můžou znovu aktivovat. A ty bakterie se začnou množit a některé kmeny můžou dokonce vytvářet toxiny, které způsobují právě ty nepříjemné pocity, jako je nevolnost, zvracení, anebo třeba i průjem. Takže pokud my začneme lítat na záchod po tom, co jsme si dali někde suši nebo restovanou rýži, klidně za to
1: Nemusí může... za to jenom rybička
2: ano,
1: třeba.
2: Ano, nemusí za to rybička, což třeba bychom právě u toho suši měli asi tendenci říkat, no to byl asi špatný losos nebo špatný tuňák. Pozor, ona to klidně mohla být obyčejná rýže. A co je třeba zajímavé, ono se to vlastně ví i v odborných kruzích a existuje proto takové pojmenování, kterému se říká syndrom smažené rýže. A to právě označuje ty otravy způsobené tou bakterií Bacillus cereus, která byla po uvaření příliš dlouho ponechána při pokojové teplotě.
1: Takže po uvaření samozřejmě jako snědení nějaké porce lednička to jistí.
2: Rozhodně.
1: Mám takový dotaz, ale víš, asi to nechám na další vstup, který se netýká ani tak jídla, ale toho čačí mačí kolem, takže za chvilku se tě doptám.
2: Čačí mačí, těším se.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Letní nástrahy, někdy vlastně nástrahy, které se týkají potravin zpracovaných třeba i na čerstvém vzduchu a kdykoliv v průběhu roku. Dneska společně s Evou Riegler, konec konců i speciálním hostem, ale to už si potom Eva řekne sama. Nevím, jestli zrovna náš host by se k tomu vyjádřil, ale jak jsem říkal, to čačí mačí, jo, Evy, že se chci doptat.
2: Mačí.
1: Tak kromě toho, že dobře jíme, dobře pijeme, tak potom jakoby umýváme nádobí a tak dál. A já jsem někde slyšel, že dokonče větší mašakr než na záchodovém prkénku nebo dokonce na lidském mobilu, tak najdeme takový jako poklad bakterií, ale ne vždycky těch pozitivních, na houbičce na mytí a podobně.
2: Rádio, já jsem to taky slyšela a zároveň musím říct, že já jsem na houbičky i můj muž teda docela pintlich a že jich máme fakt jako velkou zásobu a často je měníme, protože mě i vadí, když už to chytne jenom lehoulinký zápach, když už to nevoní tou čistotou, ale cítím tam snad jako trošičku, takže musím říct, že minimalismus, co se týče houbiček v naší domácnosti nefunguje a měníme je velmi často. A já věřím také, že to děláme dobře, ale své o tom ví naše odbornice na slovo vzatá, a to biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
3: Houbička na nádobí je takové předměty, kterým v kuchyni často nevěnujeme až tak velkou pozornost, přitom mohou představovat významný zdroj mikrobiální kontaminace. A ten důvod je poměrně jednoduchý. Houbička bývá často vlhká, přichází do kontaktu se zbytky potravin a zároveň je stále uložená při pokojové teplotě. Tím pádem vzniká takové prostředí, které pro přežívání a množení mikroorganismů je vlastně velmi vhodné. A riziko není jenom v samotné houbičce, ale hlavně v tom, že při jejím opakovaném používání můžeme tyto nežádoucí mikrouše přenášet na nádobí, pracovní plochy, dřez a další kuchyňské pomůcky. Takže proto je důležité po každém použití houbičku důkladně propláchnout, vymačkat, nechat dobře proschnout a neměla by zůstávat ležet ve vodě nebo ve vlhkém dřezu. A samozřejmě zásadní je i výměna, na kterou určitě myslet. Ideálně se doporučuje opravdu jedenkrát týdně až jednou za 14 dní a určitě houbičku tam nenechávat někde na dřezu ležet třeba několik měsíců, to opravdu ne.
1: Vendulko, děkuji moc, pardon, teď jsem si vzal slovo první já, ale mě trošku spadl kámen ze srdce, protože když takhle mluví odborníci, tak jsem čekal ku podivu, že to bude tak možná až dvakrát týdně a to, co doporučila Vendulka, myslím, že já tedy splňuji. Evi?
2: To splňuješ. A já se přiznám, že jsem si najednou na tom uvědomila, že jsem asi trošku obsedant, protože my je teda měníme častěji.
1: No ne, tak to si právě pochválená.
2: No jsem pochválená, ale možná jsem v tom případě trošku obsesivní.
1: Každý to víme, proba, každý to máme. Já natáčím odchod z bytu 15 minut, takže v pohodě. Popojedem.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Odpoledne bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, sem tam může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Já už bych pomalu šel do finále. Ne, vlastně ne. Já mám ještě jeden dotaz, Evi. Opět krásný den všem, i když jako byla by škoda, kdybyste nás teď slyšeli poprvé, protože už se blížíme k pomyslnému finále v rámci v úzovkách potravin a letních nástrah. Ale jak říkám, když tak web cazradio.cz nebo běžné podcastové platformy, kde jste si nás našli, říkala Eva, je to tak? Na podcast, takže prý jakoby jeste
2: no, jasně, no, jasně, já se teď se právě, já jsem na tebe koukala, kam teď jako míříš. Mm. A ano, my jsme strašně rádi, že nás posloucháte právě na Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových platformách, že nám dáváte vědět, že nám vlastně říkáte ty své reakce, že jste z nás nadšení, my jsme nadšení z vás, takže děkujem.
1: To je tak, když to někdo dělá srdcem, to teď mluvím o tobě. V každém případě, Evi, já už dneska zmínil jednou slovo grilovačky v rámci léta, pak mě napadá ještě různé oslavy, že máme raky, máme lvy, někdy začátek pan a všichni jako slavíme venku na těch, to nemusí být klasické jako maso z grilu, takže nějaké doporučení, jakoby jak dlouho, kde co vydržet, co hned házet do lednice, což nedává logiku, ale prostě jako je suma sumárum. V rámci vlastně toho stravování se venku v této sezóně.
2: Tam by asi bylo fajn držet se několika jednoduchých pravidel a rád. To znamená, že ty studené potraviny, které mají být studené, tak je opravdu uchovávejme studené a ideálně se snažíme zachovat co nejchladnější podmínky. Horké pokrmy zase pro změnu podávat horké, takže tím myslím, že když si naservírujeme třeba tu úžasnou asijskou rýži nebo nějakou delikatesku s grilovanou zeleninou, tak jsme to prostě v době, kdy se to udělá to jídlo, kdy je teplé, nenechávejme to na tom stole moc dlouho, protože prostě ty bakterie se množí se enormně rychle, takže ať máme párty na zahradě a ne párty v našem zažívání. Samozřejmě platí nenechávat to jídlo ani pití dlouho na slunci, protože tam možná asi nemusím ani dodávat proč. A taky samozřejmě, co je důležité, už při té přípravě, kdy víme, že chceme grilovat, tak koupíme to pečivo a ten salát a tady to čerstvé masíčko libové, tak to hezky oddělujme ty potraviny. Ať se nestane to, že najednou tady je myšmaš všech čerstvých, syrových, studených potravin, které každé mají jiné nároky na to skladování, takže hezky oddělovat, dbát na to, aby se třeba případně právě syrové maso, aby nám nekontaminovalo zeleninu a tak podobně. Důležité je samozřejmě, tady se vracím k Wendy, která mluvila o houbečkách, používat čisté to náčiní, často si mít ruce, i právě v létě, a ty zbytky po oslavě taky co nejrychleji uklidit do lednice, co nejrychleji to půjde. A samozřejmě standardně platí dávat si pozor na takové ty náročněji stravitelné věci, které i třeba obsahují právě ty majonézy, vajíčka, patří tam samozřejmě bramborové saláty, těstovinové saláty, různé pomazánky, chlebíčky, ale jak už jsem taky říkala, zákusky s krémem.
1: A jo, porád. Jsem včera měl větrník.
2: A byl dobrý.
1: Domácí, jako bez domácí, ne. My máme kategorii s kamarádem v některých obchodních řetězcích, ta prodají, my říkáme tomu špatná volba, kdysi, protože jsou plné těch tukových, tak to
2: jasně,
1: ne.
2: Jasně.
1: A bylo to poznáno, že
2: takže existuje kategorie špatná volba a nebe v hubě?
1: Ano, přesně tak asi. A úplně poslední, než vás potom přilákáme, nebo budeme lákat jako ty vosy, na další díl jste v rámci tohohle, nemůžu se nezeptat, Evi, jedla z někdy špekáček na ohni?
2: Rádi, kdysi. Vím, co to je. Vím, že kdysi jako malá holka a já jsem teda nikdy úplně nepodléhala uzeninám. Úplně jsem to měla od dětství, ale když se teda pekly ty špekáčky na ohni, tak si pamatuju jako malá holčička, že jsem říkala mamce, ať mi odřezává ty kašpárky, že ty kašpárky nechci.
1: To nejlepší.
2: A ty kašpárky jsou vlastně to na tom konci. Prosím tě, bez kašpárků.
1: Dobře, píšu si, vy si pište taky a jsme rádi, že jste s námi.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.

0: Zoomem speciál na Rádio Čas.
1: Já bych řekl, že některé věci už by se opakovat neměly, protože pokud vás něco cinklo, nebo jste slyšeli třeba jednu, dvě věty a řekli jste si, ježiš, to mě zajímá, tak jako proč vám to zopakovat, když vás můžeme pozvat třeba i na sociální sítě, na podcastové platformy nebo na webce z Radio.cz a kde si můžete poslechnout jednotlivé díly i zpětně, jste s Rozumem Sevou Rigler. Evi, dneska tedy o nástrahách, jak už si sama řekla, nejenom letních, v rámci potravin, skladování, úpravy a podobně. A když jako to léto v plném proudu, tak já nevím, neosvěžíme se nějak a nedáme tomu nějakou, jsme byli takový jako, dneska jsme dávali hodně vykřičníků a podobně, ale a kdyby a tak, víš, tak já nevím, nějaké jako tu, nějakou misku plnou ovoce třeba?
2: Misku plnou ovoce, dejme si misku plnou ovoce, té se rozhodně budeme věnovat, protože budeme v dalším speciálu řešit letní lásky. V podobě právě ovoce a zeleniny.
1: U mě z 50%. Spousta z nich má zrníčka.
2: Tak já jsem zrníčková, protože zpravidla ta zrníčka obsahují spoustu zinku. A prosím vás, pro všechny milovníky a vášnivce, tak zinek zvyšuje plodnost a libido. Takže když si budete dávat právě ty plody s těmi zrníčky, tak to léto může být ještě o něco vášnivější a divočejší.
1: Jsem se na tebe vzpomněl. Teď sluju takovou jednou úžasnou reality show, nebudu prozrazovat jakou.
2: Víš,
1: jak je British Bake Off a podobně, tak dokonce je britská odnož keramiků, jo, takže prostě, no a jedna dáma dělala jakoby z keramiky mísu a chtěla to celé do zelena, protože všichni dělali ovoce a bylo tam pár plodů, u kterých jsem teda vůbec nevěděl a obhájila si to, že třeba ovoce, pokud se nepletu, je hrášek?
2: Tak to jsem třeba nevěděla.
1: Myslím, že tam byl hrášek a ještě dvě plodiny, kdy jsem si říkal, jakože technicky, jo, protože to je stejně jako s melounem, každý ho považuje za ovoce, to zelenina a podobně. Tak doufám, že to říkám správně, prosím vás, jako... doufám, že na mě nikdo venku nevyběhne, ale jako říkali to tam...
2: Kvůli hrášku, že by na tebe vyběhl.
1: Tak,
2: já teď si myslím, že to by si zasloužil, že jo? Protože hrášek, to je taková důležitá věc.
1: Takže prosím vás na další, jestli s Rozumem speciál, hlavně ne bílá trička, protože můžeme být sama červeno-fialová skvrna, ale bude o čem mluvit, ano?
2: No rozhodně, protože to je spousta antioxidantů, spousta chuti, spousta radosti, spousta zdraví prospěšných látek. Zkrátka letní radost a letní láska.
1: A pro mě radost pracovat s tebou, Evi, moc děkuji a budu se těšit.
2: A pro mě taky, taky se budu těšit. Krásný den vám přeju.
1: Znělo jako pro mě radost taky se mnou pracovat.
2: Ano, ano, já miluju práci sama se sebou.
0: Posloucháte pořad? Jste s Rozumem speciál na Radio Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Krásné čtvrteční poledne za 3 minuty, 12. hodina od mikrofonu, už vás tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě skvělá muzika, na kterou se můžeme těšit, ale ještě předtím předám slovo Martinovi. Zamíříme na cesty a čekají nás také informace ze zpráv a povíme si, že v Česku chybí komisaři autoškol.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší nižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 u sjezdu k Lánům. Tvoří se tady dlouhé kolony, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní v Olomouci mezi Dubem nad Moravou a Brodkem u Přerova. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku je málo komisařů pro autoškoly. Kopřivnice opraví lávku přes řeku Kopřivničku. V centru Zlína hoří výšková budova. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V českých autoškolách chybí komisaři pro závěrečné zkoušky. Nedostatek lidí, kteří kontrolují znalosti a schopnosti budoucích řidičů, komplikuje dokončení výcviku. Problém se řeší po celé republice a hledají se způsoby, jak situaci zlepšit. Dostatek komisařů je důležitý hlavně proto, aby autoškoly mohly fungovat plynuleji a noví řidiči se mohli dostat k průkazu bez zbytečných komplikací.
1: Morava aktuálně.
0: V Kopřivnici opraví lávku přes řeku Kopřivničku, která spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Nově bude pohodlnější a bezpečnější pro chodce, cyklisty i rodiče z kočárky. Více nám sdělila mluvčí města Lucie Macháčková.
2: Lávka už dosloužila a její rekonstrukce je opravdu nezbytná. Zároveň jsme využili příležitost k jejímu rozšíření, aby lépe odpovídala dnešním potřebám. Práce jsou plánovány do 24. srpna. Oproti klasické výstavbě tak bude samotná montáž výrazně rychlejší a proto není v plánu realizovat náhradní přemostění. Žádáme občany, aby po dobu rekonstrukce využívali náhradní trasy.
0: Hasiči Zlínského kraje vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. V centru Zlína totiž začala hořet jedna z výškových budov areálu bývalého Baťova továrního areálu Svit. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek a policie. Z horních pater se valí hustý tmavý dým. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Okolní ulice jsou uzavřeny.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Zlína prohráli přípravný zápas Hapoelem Tel Aviv 1-2. Do vedení je poslal Daniel Šmiga, který dal svůj první gól v novém klubu. Izraelský tým ale krátce na to vyrovnal a ve druhém poločase přidal i druhou branku. Před startem nové sezóny je čeká ještě jedno přípravné utkání. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
4: Neznám.
3: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
4: Já?
3: No.
5: Ne. Já myslela, že jsi byl princeznou.
4: A má pravdu.
5: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Teď už odpoledne ze studia Rádia Čas, tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě hity, které milujete, a my se v této hodince podíváme do světa sociálních sítí, konkrétně na Instagram. Mrkneme na nejlajkovanější příspěvky, na nejlajkovanější fotky, které se na Instagramu objevují. Tak si schválně můžete tipovat, kdo nebo co je na prvním a druhém místě. No a samozřejmě v našem éteru i dnes odpoledne budeme soutěžit v rámci Megaléta Rádia Čas. Tady pro vás mám dva lístky, dvě vstupenky do Energylandie, zábavní park v Polsku. Já už jsem tam byl, neskutečný zážitek, který chci letos v létě opakovat, a někdo z vás může vyrazit úplně zdarma a ještě k tomu někoho vzít. Potřebujete k tomu výherní větu. Třetí slovo do výherní věty prozradím také v této hodince, malá nápověda. No a samozřejmě i v této hodince budeme soutěžit s obědovkou. Je toho dost, teď už ale hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Posloucháte Rádio Čas a já se dívám na nejlajkovanější posty nebo nejlajkovanější příspěvky na sociální síti Instagram. A začneme na druhém místě a tím nejlajkovanějším příspěvkem na Instagramu není fotka celebrity ani světové hvězdy, ale je to úplně obyčejné vajíčko. Ano, je to opravdu tak. Je to snímek, který najdete na účtu World Record Egg. Nazbíral přes 60 milionů lajků a už roky patří mezi největší internetové kuriozity. Já jenom přemýšlím, co dělám ve svém životě špatně, že vajíčko má 60 milionů lajků na sociální síti. No, já se dostanu sotva k tisícovce. Tak asi je na čase změnit příspěvky. Každopádně, když se podíváme na místo první, tak tady stále a už dlouhou dobu kraluje Lionel Messi. Fotka na jeho oficiálním účtu Instagramu s trofejí pro mistra světa z prosince 2022 má více než 74 milionů lajků a drží rekord napříč všemi sociálními sítěmi. Ode mě je další muzika, za chviličku hity, které milujete.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: Naším parťákem ve čtvrtek odpoledne zůstává Rádio Čas. Jak jsem říkal, dnes tady v našem éteru pro vás máme dva lístky do Polska, do Energylandie, takže skvělý zábavný den, který si můžete s někým užít úplně zdarma. No a stačí vám znát výherní větu. My už jsme prozradili první dvě slovíčka a tím třetím je slovo dává. Jo, takže třetí slovo je slovo dává. No a pokud jste nechytili první dvě slova, tak buďte v postřehu, protože já je dneska odpoledne ještě jednou připomenu. Teď ale počasí, pojďme se podívat, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, sem tam může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je to tvoje malování vzdušných zámků. Malování.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: No, dneska trošku později, ale přece jen, protože jsme měli speciálisty s rozumem, ale čas obědu stále trvá a my tak budeme nadělovat obědy do firmy a možná už za chviličku rozdám oběd někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali na našem webu cazradio.cz. No a já už v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo někoho z vás, měla by to být Simona. Tak snad zvedne telefon, už vytáčíme. No a důležité je samozřejmě poslouchat naše rádio. Tak Simono, máte šanci vyhrát oběd? Nejenom pro vás, ale také pro kolegy.
2: No dobrý den.
1: No dobrý den, krásné odpoledne, Mirek Rešel, Rádio Čas. Dovolal jsem se Simoně.
2: Ano, dovolal jste.
1: Simono, tušíte, proč vám volám v tuto chvíli?
2: No, vzhledem k tomu, že poslouchám aktuálně rádio, tak určitě kvůli obědovce.
1: Tak to mi dělá velkou radost, to určitě budeme nadělovat. Tak jediné, co po vás chci, nějaký důkaz, že nás posloucháte. Tak jak byste mi ho dala?
2: Nějaký důkaz, že vás posloucháme zrovna.
1: Tak téma dne, píseň teda dohrála, nebo jak se jmenuje někdo z našich moderátorů?
2: Téma dne, to bych musela hodně vzpomínat teda. Pak vůbec, to je vždycky takové to zaskočení, jako fakt si teď nespomenu úplně hned.
1: No dobře, tak...
2: Malou nápovědou.
1: Třeba nějaký koncert, který připravujeme? Nebo někdo z moderátorů, jak se jmenuje?
2: Vím, že ráno moderuje nějaký Aleš.
1: No... To mi úplně bohatě stačí, Simono, já vám gratuluju, oběd dneska platíme my, kolik vás je ve firmě?
2: 9.
1: 9, tak to se budete muset hodně dělit, ale věřím, že se podělíte. Tak gratuluju a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Díky moc, taky naslyšenou.
3: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo...

0: jako po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
3: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Posloucháte Rádio Čas, za minutu 13. hodina. Slovo si bere Martin, míříme na cesty a čekají nás také zprávy. V těch si řekneme, že Česku hrozí opět vysoké teploty.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
7: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na hlavním tahu u města Příbor. Havarovalo zde auto. Taky pozor ve Zlíně, kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny silnice Trávník, 20. a Vavřečkova. Více informací ve zprávách. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Česku hrozí opět vysoké teploty. Ostrava nabízí mapu přístupnosti pro osoby zdravotně znevýhodněné. Kvůli požáru ve Zlíně museli obyvatelé evakuovat. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česko může zasáhnout další vlna veder. Nad Evropou se podle meteorologů může vytvořit takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhé období vysokých teplot. Do střední Evropy by se mohl dostat horký vzduch ze západu a teploty mohou opět výrazně stoupnout. Odborníci upozorňují také na sucho, které může zhoršit stav půdy a zvýšit riziko požárů.
8: Morava aktuálně.
7: Ostrava nabízí mapu přístupnosti, která pomáhá zdravotně znevýhodněným v orientaci ve městě. Více nám sdělila tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
9: Handicapovaní používající k pohybu ortopedický vozík, osoby se zhoršenou mobilitou, seniori, ale také rodiče s kočárky se mohou v Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím interaktivní mapové aplikace s názvem Mapa přístupnosti města Ostravy, zveřejněné na webu Bez bariér Ostravsko.
7: Lidé tak mohou najít důležité údaje ještě před započetím své cesty. Ve Zlíně hoří od rána 3 patra výškové budovy v baťovském areálu, kde se nachází sklad bot. Na místě zasahuje už 20 jednotek hasičů. Záchranné jednotky preventivně evakuují okolní budovy. Obyvatelům se doporučuje nevětrat a nevycházet z budov. Z toho důvodu je pro dnešek uzavřený i krajský úřad Zlínského kraje pro turisty i klienty úřadu.
8: Rádio Čas, sport.
7: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtfinále porazila Belgičanku Elise Mertensovou ve 2 setech. Dnes odpoledne si zahraje o postup do finále proti Ukrajince Martě Kostiukové. V semifinále

0: devátou.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a jestli nemám v životě nějakou schopnost, tak je to umět být sticha dlouho. Jsem docela hodně komunikativní, i když jsem sám, tak si povídám kolikrát pro sebe a řeším to a zmiňuji to právě proto, že je to téma, které dneska rozebíráme v éteru Rádia Čas. Ptáme se, jak dlouho byste vydrželi bobříka mlčení, tak nám dejte vědět, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800, klidně můžete nahrávat i hlasovky. No a za chviličku se podíváme také do světa sportu. Teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ono občas vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet něco, co jste ještě nikdy nevyzkoušeli, je docela prýma zábava a může vám to třeba udělat i nový koníček nebo novou zábavu, kterou budete trávit čas. A já tady mám pro vás pozvánku do lezeckého centra Hangár v Ostravě. Tady můžete vyrazit, ať jste úplně ti nejmenší nebo největší, ať jste amatéři nebo profesionálové, užijete si tady moderní lezecké stěny, je tady program pro děti, je tady pohodový park a pokud jste zkušení nebo ne, přijdete si na své. Hangár Ostrava je místem, kde si skvěle užijete čas jako celá rodina, tak rozhodně doporučuji. A pokud vyrazíte, tak přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň ně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při čtvrtku vám dělá Rádio Čas. My dneska řešíme, jak dlouho byste vydrželi nemluvit, jak dlouho byste zvládli držet bobříka mlčení. Já jsem tady před chviličkou říkal, že jestli je něco, co neumím, tak dlouho nemluvit. Já jsem hodně ukecaný. A přišla mi zpráva od partnerky, že dokonce mluvím i ve spaní, takže asi tak to je se mnou. Každopádně pojďme se podívat na to, co píšete vy. Na Facebook napsala Katka. Já jsem jako malá chodila do skautů a samozřejmě i na skautské tábory, kde se bobříci lovili. Když jsem řekla, že zkusím bobříka mlčení, nikdo mi to nevěřil, protože jsem byla strašně ukecaná. Znám to, chápu. Vydržela jsem to do poledního klidu, když jsem se malovala a vyletělo ze mě, podejte mi růžovou pastelku. Tak těším se i na vaše příběhy. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Teď počasí. Jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a přátelé, já tady mám pro vás ještě jednu pozvánku a to na náš hudební svátek Rádia Čas, protože i naše rádio slaví narozeniny, je o rok mladší než já, bude slavit 28 let, pokud se nemýlím, doufám, že ne. No a i letos pořádáme megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a letos pořádně ve velkém, představí se tam třeba skupina Europe. It's the Mimo jiné, tato skupina taky bude slavit, a to 40. výročí od vydání legendárního alba právě The Final Countdown a právě jako jediné místo v České republice si vybrali náš megakoncert Rádia Čas, kde se objeví. No a krom nich, jak je zvykem na našich akcí, tak tam nebudou sami, bude tam třeba i David Koller. Představí se Olympici. A taky Lenny se speciálním hostem Marpem. Ti všichni 21. listopadu na jednom pódiu Ostrava Arena Ostrava a já se budu těšit hlavně na vás, naše posluchače. A pokud ještě nemáte lístky, doporučuji co nejdříve, protože docela rychle mizí, včera jsem se díval a ty nejlepší už jsou skoro pryč. Tak na nic nečekejte a 21. listopadu v Ostrava Aréně.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, za minutu 14. hodina, slovo si bere Martin, čekají nás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si povíme, že českou úrodu trápí počasí.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Stále si dávejte pozor, v Ostravě v ulici Plzeňská stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na hlavním tahu u města Příbor, havarovalo zde auto. Taky pozor ve Zlíně, kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny silnice Trávník, 20. a Vavřečkova. Více informací ve zprávách, my vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Českou úrodu trápí počasí. Bohumín bude mít nový domov pro seniory. Ve Zlíně se zvýšil počet staveb bytů. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Ve Zlíně se kvůli rozsáhlému požáru zřítila část budovy baťovského areálu, ve které hoří od rána. Hasiči na místě nadále zasahují. Okolí bylo evakuováno. Při události nebyl nikdo zraněn. Obyvatelé by stále neměli větrat a vycházet z okolních domů. Úroda v Česku letos nebude tak dobrá jako loni. Zemědělce potrápily hlavně jarní mrazy, vysoké teploty a nedostatek vody. Kvůli nepříznivému počasí se očekává menší sklizeň obilí a dalších plodin. Odborníci ale uklidňují, že potravin by měl být dostatek. Ceny mohou mírně stoupnout, protože je ovlivňují také náklady na energie, dopravu, výrobu nebo další služby. Zemědělci nyní čekají, jak dopadne celá sklizeň.
6: Morava aktuálně.
5: Bohumín bude mít nový domov pro seniory. Objekt s kapacitou 100 lůžek má vyrůst v lokalitě na Panském 2 v blízkosti centra. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
7: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
5: Zařízení vznikne za podpory města Rychvat a Dolní Lutyně. Ve Zlínském kraji se letos začalo stavět více nových bytů než loni. Nejvíce vznikají v rodinných a bytových domech. Hotových staveb je ale zatím méně než ve stejném období minulého roku. Staví se například ve Zlíně, Otrokovicích a Valašském Meziříčí. Nová výstavba má lidem nabídnout více možností, kde žít.
6: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili v přípravném zápase polské Lubin 2-0. V první půli měli velkou šanci z penalty, ale Václav Jurečka ji neproměnil. První gól padl až po přestávce, když se prosadil Karel Chaluš. O chvíli později přidal druhou branku David Buchta. Baník nakonec vyhrál zaslouženě a ukázal, že je na novou sezónu dobře připraven.

0: Čtvrteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, také s rádiem Čas a hity, které milujete. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam v tomto týdnu nebo o tomto víkendu vyrazit. A podíváme se také na to, jak s naším rádiem dneska vyhrát lístky do Energylandie. Prozradím totiž první tři slovíčka do výherní věty. Tak pojďte u toho, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Mám tady pro vás dneska pozvánku na Ostravici, protože už v sobotu tady můžete navštívit Den obce Ostravice, a to konkrétně v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol. Program tady startuje ve 14 hodin, moderovat to bude kolega Honza Gavelčík a vystoupí tady například support lesbians, bude tady velká světelná show a program pro celou rodinu, tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
8: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas, ale my se teď přesuneme do dnešního rána, protože jako každý den od pondělí do pátku i dnes mezi 6 až 9 hodinou probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš nevíš. Tak pojďme při čtvrtku ověřit naše znalosti. Věděli byste, jak se jmenovali manželky Karla IV.?
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Tento den v roce 1357, dokonce víme, že to bylo přesně v 5.31, byl položen základ později známého Karlova mostu v Praze, jo? Už mi teda konečně zopakujete jména manželek Karla IV.?
3: Ne. To jsou jako cizí manželky,
2: stačí
3: to je mi jedno.
2: Stačí příjmení. Aspoň jednu a já vám to uznám.
4: A Anna? Byla tam Bolejnová?
2: Jsou dvě Anny dokonce, paní Bolejnová byla někde trošku jinde.
4: Svídnická, já nevím.
2: Ano.
4: Tak ta druhá, Anna Svídnická.
2: Ta jedna je taky falská, potom byla Blanka z Valois.
4: Ano.
2: A Alžběta, případně Eliška Pomořanská, jo?
4: Když to takhle řekneš, že hned si na to vzpomenu.
2: Tento den byl zahájen první ročník dneska už legendárního Wimbledonu a snad jenom prozradím, že tehdy mohli hrát jenom muži, tak o který rok tak plus minus 5 let mohlo jít? První ročník Wimbledonu.
4: Nebylo to už 1800 něco?
3: No 1955 třeba.
2: Byl to rok, kdy byl představen fonograf, kdy byl vynalezen mikrofon.
3: No tak to bylo dřív tím pádem.
4: No, ale bude to k tomu 19. ale 1880.
2: Oh, you známe, 1877, přesně tak, no dívejme
4: Dobře,
2: se na to, tak. 83 dneska slaví tento muž jméno, prosím, já mám pocit, že tam to bude teď o rychlosti.
5: Já, že máničky mě milovali, já jsem byl nejšpinavější.
3: František Ringoček.
5: Měl jsem nejdelší háro.
2: Lenči bych potom napověděl jeden známý obraz.
4: Ale já jsem věděla, no, jenom tak, no. Jsem se lekla.
2: Ne, to bych nedal, prosím tě.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: V pátek

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Tak jako celé léto, tak i dnes budeme nadělovat. Celé léto vám přinášíme lístky na festivaly, koncerty, kulturní akce, anebo třeba zábavní akce. Dneska tady máme pro vás dva lístky do Energylandie, do Polska, skvělý zábavní park, spousta horských dráh, já už jsem tam byl. Rozhodně doporučuju úplně všem, pro všechny věkové kategorie, každý se pobaví. No a vy tam díky nám můžete vyrazit úplně zadarmo, stačí poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. My už jsme prozradili první tři slovíčka ze čtyř a pokud jste je neslyšeli, tak máte poslední šanci si je zapsat. Slovíčka zní hudba mi dává. Jo, takže hudba mi dává, to jsou první tři slova v naší výherní tajence. A teď už vám chybí jenom jedno slovíčko a pak volat sem k nám do studia 77 66 12 800. Tak držím palce.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
5: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
6: Přijdu kdekoliv, svléknu se kdekoliv, no to ne.
7: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
6: Protože si pořádně manžel vrznul.
7: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu. Takže na těch fotkách to není. To neznamená, že to nevidím, že jo?
6: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: ke střídání, stráží.
1: Tleskám sama sobě, že to je trapné. Jsem jako tleskala tobě na odchod.
0: Jo, takhle, děkuju. Já si myslel, že máš radost, že už odcházím.
2: Ne,
0: že, to, že si vezmeš
2: to bych
0: teďka
2: si nedovolila. Kormidlo. Jako na to se těším, ale že až odejdeš ty, to já budu ronit želvý slzy, Majky.
0: Jo, já se přijdu podívat, jestli je to opravdu tak. Prosím tě, my dneska rozdáváme lístky do Energylandie. Zábavní park, který já osobně mám strašně moc rád, chystám se tam i letos. Jak ty jsi na tom se zábavními parky?
2: Tak koukám, že ty jsi pravidelným návštěvníkem. Já jsem v Energylandii byla pouze jednou, ale teda za mě to byl opravdu zážitek jako hrom. Ale musím říct, že čím jsem starší, tak ten žaludek je jako trošku takový náchylnější, řekněme. A vím, že tehdy jsem razila teorii, že jsem se jako ráno nasnídala, pak jsem nic nejedla a až po poslední té atrakci jsem se najedla a dobře jsem udělala, protože jsem jako ten level, víš, zvyšovala v průběhu dne a potom jsem byla jako opravdu na takové ostré atrakci, že jsem si říkala, no ještě, že jsem nejedla.
0: Takové doporučení od Kristýnky pro výherce ano, lístku, přesně, které dneska budeme nadělovat Véteru Rádia Čas.
2: Ještě vám to zopakuju, přátelé.
0: Teď už ale předávám slovo Martinovi, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Aktuálně si dávejte pozor, ve Zlíně v obci Zádveřice Raková na hlavním tahu se stala dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále ve Zlíně kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavřečková. Pozornost mějte i na dálnici D1 poblíž Kroměříže, je zde porouchané vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku je málo komisařů pro autoškoly. Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Ve Zlíně se kvůli požáru zřítila část budovy. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V českých autoškolách chybí komisaři pro závěrečné zkoušky. Nedostatek lidí, kteří kontrolují znalosti a schopnosti budoucích řidičů, komplikuje dokončení výcviku. Problém se řeší po celé republice a hledají se způsoby, jak situaci zlepšit. Dostatek komisařů je důležitý hlavně proto, aby autoškoly mohly fungovat plynuleji a noví řidiči se mohli dostat k průkazu bez zbytečných komplikací.
6: Morava aktuálně.
7: Nezaměstnanost v Česku zůstává na hodnotě 4,8%. V Moravskoslezském regionu je stále o 2% vyšší. O jaké zaměstnance mají firmy největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
8: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, svářeče, nástrojaře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
7: Ve Zlíně se kvůli rozsáhlému požáru zřítila část budovy baťovského areálu, ve které hoří od rána. Hasiči na místě nadále zasahují. Okolí bylo evakuováno. Při události nebyl nikdo zraněn. Obyvatelé by stále neměli větrat a vycházet z okolních domů.
9: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalisté Zlína prohráli přípravný zápas s Hapoelem Tel Aviv 1-2. Do vedení je poslední.

0: Před startem nové sezóny je čeká ještě jedno přípravné utkání. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupní Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
3: Neznám.
2: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
3: Já?
2: No.
3: Ne.
4: Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
3: A má pravdu.
4: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které...

Radio Chess. Yeah.

0: ale teď už od Kiki Střelcové a že dneska příjemné je. Myslím, že už jsem to tady říkala, kdyby takový byl celý zbytek letošního léta, tak já jsem nadmíru spokojená. Snad i vy si teda užíváte čtvrtečního dne naplno. Já sice pořád nějak jako nemůžu úplně od sebe odehnat to nastuzení, ten moribundus z těch veder, jak byly, no ale člověk se tím nesmí nechat zkazit náladu, že jo? Takže si dejte něco dobrého jako já, udělejte si ať už doma nebo v práci kolem sebe příjemnou atmosféru, napište klidně kamošce, kamošovi, nebo třeba řekněte, ať přijde někdo k vám na pokec a užívejte čtvrtečního odpoledne s příjemnými teplotami okolo 21 až 25 stupňů. No a teď už další hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne vám zpříjemňuje Rádio Čas a hity, které milujete. No a protože tady dneska probíráme Bobříka mlčení, jak dlouho byste jej vydrželi, tak mi to nedá se nepodívat na to, jak to je s tou užvaněností ženského a mužského pohlaví. No a tak nějak jako se traduje, že my ženy jsme ukecanější, jo? A celkově toho řekneme víc než muži. No a jestli to je nebo není pravda, tak na to se podíváme za pár minut v rámci hned několika studií. Tak zůstaňte s námi a za chvilku už další muzika.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
7: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku cizích jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu už doplnila radní Andrea Hofmanová.
8: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách. Vedle toho také výuku KLIL, to znamená výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
7: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou jazyků co nejdříve.
8: Jsem ráda, že s rostoucím zájmem ostravské školy rozšiřují možnosti bilingvního vyučování. Podpora výuky jazyků je velmi důležitá. Určitě se dětem v budoucnu tyto dovednosti vyplatí.
7: To nám řekla radní města Andrea Hofmanová.
6: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
9: Radio Čas.

0: Další hity, které milujete už za chviličku na rádiu Čas, stejně jako pohled na zítřejší oblohu. No ale teďka zpátky k našemu dnešnímu téma. V rámci držení bobříka mlčení. No a já jsem se dívala na ty studie a vy všichni, co si myslíte, že my ženy toho napovídáme jako enormně více než muži, teď nejspíš zůstanete překvapeni, protože ono to zase není tak horké a navíc je to složitější, než jak to na první dobrou vypadá. Podle odborných studií to vychází, že my, ženy, za den řekneme o něco víc, jo, těch slov. Ale v praxi jde v uvozovkách o pouhých 3000 slov, což zase není tak šílený rozdíl. Co se týče ženského pohlaví, tak řekněme, my řekneme něco přes 21 000 slov, kdežto pánové něco okolo 18,5 tisíc. No a může to způsobit taky hodně fakt, že my dámy býváme jako častěji v těch rolích, kde ta komunikace je klíčovou, jo? Takže práce, do toho výchova dětí. No a navíc často mluvíme o svých pocitech, zatímco pánové o nich mlčí. Takže až někdo zase bude chytračit, že my holky jsme uštěbetané, napovídáme toho víc, tak je odzbrojte klidně tím, že můžete říct, že záleží na téma. No a teďka už pohled na zítřejší oblohu.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: V pátek si užijeme den první.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Teď s rádiem čas, no a člověk se snaží jako být pozitivní a pak zauřaduje život a optimismus je ty tam. Přátelé, přinášíme vám bohužel smutnou zprávu o odchodu do hudebního nebe jednoho velkého a nezapomenutelného hlasu. V 75 letech zemřela rocková, poproková zpěvačka původem z Velké Británie Bonnie Tyler. Zpráva obletěla celý svět dneska, krátce před pravým polednem, ale tato energická žena nás opustila už včera. No my budeme s láskou, opravdu velkou láskou v srdcích vzpomínat a děkujeme za ty úžasné hity, které snad nezapomenutí.

0: za mě 75 teda není nic moc, mohla tady ještě s námi být, ale bohužel osud zaúřadoval. Přátelé, my už pokračujeme v dalších hitech, které milujete, čeká vás třeba Shakira a nebo taky Voxel.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: věcí.
1: V závěru 15. hodiny mi nějak trošičku uteklo ta číslovka. Nás potěšil Voxel, český hit, který všichni bezesporu milujeme. No a v těch hitech budeme pokračovat i po 16. Ta odbije za nějaké 3 minutky a 15 sekund. No a můžete se těšit jednak na pohled do kalendáře a zajímavosti s ním spojené a taky si povíme, v jaké fázi se aktuálně nachází naše megaléto Rádia Čas. Je s vámi Kiki Střelcová, zůstaňte s Rádiem Čas i nadále a za chviličku už si přebírá slovo kolega Martin Fabík.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Čas.
1: Aktuálně buďte opatrní v oblasti Brno-Chrlice poblíž ulice Tovární. Na silnici se vysypala hlína a kameny. Můžete počítat se zdržením. Stále si dávejte pozor ve Zlíně. Kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavrečkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Česku hrozí opět vysoké teploty. V Olomouci klesla nezaměstnanost. Kopřivnice bude opravovat lávku přes řeku Kopřivničku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česko může zasáhnout další vlna veder. Nad Evropou se podle meteorologů může vytvořit takzvaná tepelná kupole, která přinese dlouhé období vysokých teplot. Do střední Evropy by se mohl dostat horký vzduch ze západu a teploty mohou opět výrazně stoupnout. Odborníci upozorňují také na sucho, které může zhoršit stav půdy a zvýšit riziko požárů.
0: Morava aktuálně.

0: se v Olomouci Vlastimil Přidal.
1: Počet uchazečů o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 237 osob, zatímco nabídka volných pracovních míst vzrostla o 329 pozic. Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
0: V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes řeku Kopřivničku. Ta spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Práce začnou 14. července a lávka tak bude zhruba 40 dní uzavřena. Lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty.
2: Rádio Čas Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtfinále porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve dvou setech. Dnes odpoledne si zahraje o postup do finále proti Ukrajince Martě Kostiukové. V semifinále je také Karolína Muchová.

0: zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
3: Neznám.
2: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
3: Já?
2: No.
4: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
3: A má pravdu.
4: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

No a dnes, přátelé, v 5 hodin ráno a 31 minut k tomu uplynulo 669 let, co byl položen základní kámen jednoho z našich největších národních klenotů, Karlova mostu. V té době teda ještě nesl název Kamenný most, no a kámen byl položen rukou samotného Karla IV., který v těch dobách vládnul. No a protože císař věřil v astrologii a numerologii, nechal se svými dvorními astrology vypočítat ideální čas, ve který by právě měl být ten základ.

základní kámen položen. No a čas měl stavby zajistit jeho věčné trvání a taky magickou ochranu k tomu. Krásné. Já zbožňuju tyto prastaré pověry a věřím, že spoustu z vás to má stejně. A ať tento příběh je či není pravdivý, je natolik krásný a přesvědčivý, že mu, myslím, věříme úplně všichni. Tolik tedy zbajné historie dneška a teď už zase zpět do přítomnosti. Na Radiu Čas už se chystají Imagine Dragons. Příjemný poslech. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Až Megaléto Rádia Čas.
1: Naši milí, už v příští hodině nás čeká rozdávání dvou lístků do Energylandie u našich polských sousedů. Skvělý prázdninový výlet. Kdo by se nechtěl podívat do největšího zábavního parku v Evropě? Luna Park, rozlehající se na rozloze 70 hektarů, nabízí nespočet atrakcí, jak pro ty méně, tak i ty více odvážné. Jak jsme už tady s kolegou Mikem probírali, já tam byla a řeknu vám, to teda bylo to, čo. Vřele doporučuji opravdu všem, kteří mají tyto zábavní atrakce v oblibě. Jo, vy byste asi potřebovali vědět to dnešní poslední slovo do výherní věty v rámci čtvrteční skládačky, že? Tak já vám ho za chviličku prozradím, nebojte. Tak si nachystejte svoje poznámky, kde si větu poznačujete, případně tuštičky a poznámkové bloky, ať vám nic neuteče. No a někdo z vás pojede letos v létě do Energylandie úplně zadarmo.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Slíbila jsem vám poslední dnešní chybějící slovíčko do výherní věty, takhle při čtvrtku odpoledni. No tak máte ho mít? A tím slovíčkem je slovo energii. Takže jestli si energii doplníte na poslední místo chybějícího místečka dnešní výherní věty, přátelé, tak máte téměř vyhráno. My budeme o 2 lístky do Energylandie v polském Zatoru soutěžit už v příští hodince, takže mějte taky nachystané číslo sem do studia 776612800. No a pokud se dovoláte jako 9. v pořadí, tak lístky můžou být vaše. Tak nezapomeňte poslouchat vysílání Rádia Čas po 17.
0: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Legendární Flashdance na vlnách Rádia Čas. Další z hitů, který milujete, my v nich budeme pokračovat i za pár okamžiků, ale teď se na chviličku přesuneme do dnešního rána. A opět do rubriky Víš, nevíš, kdo koho vzpovídal tentokrát a jak to všechno dopadlo, tak to už si připomeňme na Rádiu Čas právě nyní.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tento den v roce 1357, dokonce víme, že to bylo přesně v 5.31, byl položen základ později známého Karlova mostu v Praze, jo? Už mi teda konečně zopakujete jména manželek Karla IV.
4: Ne. To jsou jako cizí manželky,
3: stačí
4: to je mi jedno.
3: Stačí příjmení, aspoň jednu a já vám to uznám.
5: A Anna? Byla tam Bolejnová?
3: Jsou dvě Anny dokonce, paní Bolejnová byla někde trošku jinde.
5: Svídnická, já nevím.
3: Ano.
5: Tak ta druhá, Anna druhá, Svídnická.
3: Ta jedna je taky falská, potom byla Blanka z Valois.
5: Ano.
3: A Alžběta, případně Eliška Pomořanská, jo?
5: Když to takhle řekneš, že hned si na to vzpomenu.
3: Tento den byl zahájen první ročník dneska už legendárního Wimbledonu a snad jenom prozradím, že tehdy mohli hrát jenom muži, tak o který rok tak plus minus 5 let mohlo jít? První ročník Wimbledonu.
5: Nebylo to už 1800 něco?
4: No 1955 třeba.
3: Já byl to rok, kdy byl představen fonograf, kdy byl vynalezen mikrofon.
4: No tak to bylo dřív tím pádem.
5: No, ale bude to k tomu 19. ale 1880.
3: Oh, you know, 1877, přesně tak, no dívejme
5: dobře,
3: se
5: jo.
3: Na to, tak. 83 dneska slaví tento muž jméno, prosím, já mám pocit, že tam to bude teď o rychlosti.
6: Já, že máničky mě milovali, já jsem byl nejšpinavější.
4: František Ringoček.
6: Měl jsem nejdelší háro.
3: Lenči bych potom napověděl jeden známý obraz.
5: Ale já jsem věděla, no, jenom tak, no. Jsem se lekla.
3: Ne, to bych nedal, prosím tě.

0: Nový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jste s Rádiem Čas, za chvilku bude 5 hodin odpoledne, no a my i po 17. budeme pokračovat v hitech, které milujete. Těšit se taky můžete na novinky okolo Johna Bon Joviho, no a kdo si brousíte zuby na 2 lístky do Energylandie, o které dneska hrajeme v rámci Megaléta, tak se dočkáte, protože jakmile zazní výherní signál a já dám pokyn, tak 9. v pořadí bere lístky. Nesmí samozřejmě splést dnešní výherní větu. Budu vám držet palce a popřeju vám klidné čtvrteční odpoledne. Kiki Střelcová je spolu s vámi i nadále a za chviličku už kolega Martin Fabík.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Aktuálně si dávejte pozor, v Třinci v ulici Husová stala se tady dopravní nehoda dvou aut. Probíhají záchranné akce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na silnici mezi Moravským Krumlovem a Polánkou. Osobní auto narazilo do stromu. Na místě jsou všechny záchranné složky. Stále mějte pozornost ve Zlíně, kvůli požáru v baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavrečkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Českou úrodu trápí počasí. Bohumín bude mít nový domov pro seniory. Ve Zlíně se zvýšil počet staveb bytů. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Ve Zlíně v baťovském areálu se zřítila už druhá část hořící budovy. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Pomáhá také vrtulník. Požár není stále pod kontrolou. V prostorách bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků. Škody se odhadují na stovky milionů korun. Úroda v Česku letos nebude tak dobrá jako loni. Zemědělce potrápily hlavně jarní mrazy, vysoké teploty a nedostatek vody. Kvůli nepříznivému počasí se očekává menší sklizeň obilí a dalších plodin. Odborníci ale uklidňují, že potravin by měl být dostatek. Ceny mohou mírně stoupnout, protože je ovlivňují také náklady na energie, dopravu, výrobu nebo další služby. Zemědělci nyní čekají, jak dopadne celá sklizeň.
7: Morava aktuálně.
6: Bohumín bude mít nový domov pro seniory. Objekt s kapacitou 100 lůžek má vyrůst v lokalitě na Panském 2 v blízkosti centra. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
8: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
6: Zařízení vznikne za podpory města Rychvat a Dolní Lutyně. Ve Zlínském kraji se letos začalo stavět více nových bytů než loni. Nejvíce vznikají v rodinných a bytových domech. Hotových staveb je ale zatím méně než ve stejném období minulého roku. Staví se například ve Zlíně, Otrokovicích a Valašském Meziříčí. Nová výstavba má lidem nabídnout více možností, kde žít.
7: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili v přípravném zápase polské Lubin 2-0. V první půli měli velkou šanci z penalty, ale Václav Jurečka ji neproměnil. První gól padl až po přestávce, když se prosadil Karel Chaluš. O chvíli později přidal druhou branku David Buchta. Baník nakonec vyhrál zaslouženě a ukázal, že je na novou sezónu dobře připraven. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní

0: S Radimem a Lenkou.
1: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut jako kluce, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
2: Neznám.
1: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
2: Já?
1: No.
3: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
2: A má pravdu.
3: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 9. července, no a přátelé, teď jedna taková velmi pozitivní, optimistická zpráva. Potíže s hlasivkami úspěšně zažehnány a dlouho plánované turné oficiálně zahájeno. O komže je řeč, dámy a pánové, o John Bon Jovi. Ten předevčírem odstartoval se svojí kapelou koncertní šňůru, která byla dlouho, dlouho očekávaná a nese název Forever Tour. No a kde jinde mohli startovací koncert pánové začít než v newyorské aréně Madison Square Garden. No a teď už nám teda nezbývá, než čekat a doufat, že si v rámci Forever Tour naplánují i zastávku v Česku. Radio Čas.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: kolečka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Každý

Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

0: Megalétto Rádia Čas. Megalétto Rádia Čas.
1: No a přátelé, myslím si, že teďka pár minut před půl šestou je ten nejvyšší čas zasoutěžit si o dva lístky do Energylandie, které vám nabízíme v rámci Megalétta Rádia Čas. No a jak jsem avizovala, dostane je ten, kdo se jednak dovolá jako devátý v pořadí na linku 776612800 a taky mi řekne celé správné znění dnešní výherní věty, kterou už byste v těchto chvílích měli mít hezky od začátku až do konce poskládanou. Tak já vám držím palce, no a mezi tím, co bude hrát Selena Gomez a Rema, tak budeme hledat devátého nebo devátou volající.
0: Megalétto Rádia Čas. Megalétto Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No a devátá volající by v těchto chvílích na Rádiu Čas měla být Markétka. Já vás zdravím, krásné odpoledne.
2: Taky zdravím.
1: Odkud, Markétko, voláte?
2: Změnina.
1: Změnina?
2: Ano.
1: Ježiš, tak to mi musíte přiblížit, kde to je? Poblíž
2: kousek od Brna.
1: Kousek od Brnéčka, takže z jihu Moravy, to je milé.
2: Ano.
1: Ještě než se dostaneme k tomu soutěžení, jak jste na tom vy s Bobříkem Mlčením? Držela jste ho někdy a případně jak dlouho jste ho vydržela?
2: Jo, vydržela jsem, když jsme se pohádali s manželem, tak 2 dny.
1: Teda, tak to byla velice dlouhá tichá domácnost. To jste dobrá. To já bych teda pravda asi nevydržela. Nicméně, vy mi voláte z jednoho prostého důvodu, protože byste chtěla ráda v rámci Megaléta do Energylandie úplně zadarmo. Je to tak?
2: Přesně tak.
1: No, tak první úkol za sebou máte splněný. Podařilo se vám dovolat jako 9. v pořadí, ale teď já po vás ještě budu chtít něco, tu výherní větu kouzelnou. Tak říkejte, co jste si zapamatovala dneska?
2: Hudba mi dává energii.
1: Hudba mi dává energii?
2: No.
1: Jste si jistá?
2: Já myslím, že jo.
1: Nenechte se zvyklat, jste si jistá správně.
2: Paráda.
1: Takže vy, Markétko, letos pojedete do Energylandie úplně zadarmo, protože vám to zaplatíme my z Rádia Čas.
2: Tak to je paráda.
1: Víte už teďka, koho vezmete sebou?
2: No, asi děti.
1: To je milé. Řekněte mi, byla jste už někdy v Energylandii, nebo to bude první zkušenost?
2: Nebyla poprvý.
1: Nebyla. Tak já předávám svoji dobrou radu, kterou jsem tady dneska už probírala s kolegou Majkem, že raději úplně moc nejeste.
2: Dobře.
1: Tak jo, Markétko, velká gratulace, zůstaňte mi na lince, ať si řekneme, jak k vám lístky dostaneme. A teď už, přátelé, pojďme mrknout na to, jak budeme mít zítra.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: No a i zítra vám na Rádiu Čas budeme držet místo, vlastně ne jedno, ale rovnou dva, na dalším úžasném koncertu, o který budeme hrát v rámci našeho megaléta Rádia Čas. No a zítra někoho z vás dostaneme na pražský srpnový koncert Vojty Dicka a jeho kapely Dick. Přátelé, takže opět a zase stačí jen poslouchat páteční vysílání Rádia Čas, poskládat si výherní větu pěkně od začátku do konce a pak se v odpoledním programu dovolat v určeném pořadí a lístky budou vaše. Tak jednoduché to je. Před chviličkou nám dva lístky do Energylandie vyhrála posluchačka Markétka z Jižní Moravy, tak ještě jednou moc gratulujeme. No a gratulovat budeme zítra třeba právě vám.
1: Megaléto Rádia Čas. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Pět benefitů? Jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Čas ještě i do konce této hodinky a stejně tak i v rámci čtvrtečního podvečera. Po 18. už se na vás chystají a těší naše ženy v čase. O čem budou hovořit i tentokrát, tak na to už se nechte překvapit, ale rozhodně vám můžu zaručit, že se můžete těšit. No a já se s vámi pro dnešek rozloučím, popřeju vám krásný zbytek čtvrtečního dne. No a zítra, při pátku, ať se vám do toho posledního pracovního dne tohoto týdne dobře stává. Kiki Střelcová přeje krásný zbytek dne. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Hlučíně v ulici Ostravská srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D1 směrem z Brna poblíž Šlapanic. Střetla se zde tři osobní vozidla. Stále mějte pozornost ve Zlíně, kvůli požáru v Baťovském areálu jsou dočasně uzavřeny ulice Trávník, 20. a Vavrečkova. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku je málo komisařů pro autoškoly. Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Ve Zlíně stále pokračuje zásah hasičů. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V českých autoškolách chybí komisaři pro závěrečné zkoušky. Nedostatek lidí, kteří kontrolují znalosti a schopnosti budoucích řidičů, komplikuje dokončení výcviku. Problém se řeší po celé republice a hledají se způsoby, jak situaci zlepšit. Dostatek komisařů je důležitý hlavně proto, aby autoškoly mohly fungovat plynuleji a noví řidiči se mohli dostat k průkazu bez zbytečných komplikací.
0: Morava aktuálně.
7: Nezaměstnanost v Česku zůstává na hodnotě 4,8%. V Moravskoslezském regionu je stále o 2% vyšší. O jaké zaměstnance mají firmy největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
8: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, svářeče, nástrojaře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
7: Ve Zlíně dnes ráno vypukl rozsáhlý požár v Baťovském areálu. Během zásahu se zřítily části budovy. Hasiči stále pokračují v likvidaci ohně. Požár zničil velké množství uskladněného zboží a způsobil škody v hodnotě stovek milionů korun. Okolí bylo evakuováno a obyvatelům v blízkosti je stále doporučeno nevětrat. Podle dosavadních informací nebyl nikdo zraněn.
0: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalisté Zlína prohráli přípravný zápas s Hapoelem Tel Aviv 1-2. Do vedení je poslední.

0: zprávy na Rádiu Čas. Příjemný večer.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
3: Neznám.
2: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
3: Já?
2: No.
3: Ne.
4: Já myslela, že chtěl být princeznou.
3: A má pravdu.
4: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
5: Tajemství nás fascinují od jak živa. Některá chrání naše soukromí, ale jiná nás můžou tížit celý život. A v době, kdy na sociálních sítích sdílíme téměř všechno, se taky nabízí otázka, jestli musí být opravdu všechno vidět a slyšet. Tajemství. Tak to je to ústřední téma dnešních žen v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
4: A také Lenka. A mně hned napadla otázka, nebo spíš věta, kterou znám ze známého filmu Vím, co si dělala loňské léto.
5: No a já si myslím, že tohle je taky věc, kterou bychom měli probrat právě stylově. Protože nepochybně se v našich šatnících objevují kousky, které jsme nakoupili předchozí léto a možná před 5 lety, před 10 lety a už to tam nemá co dělat. Takže my jsme se samozřejmě zeptali naší odbornice, modní guru Petry Kasalové, co je vlastně to tajemství loňského léta a co už by v těch našich šatnicích opravdu, opravdu nemělo být.
6: Jestli je něco, co bych už opravdu nechtěla na ostatních ženách vidět, tak jsou to umělá, průhledná, taková ta plastová ramínka, která opravdu doufám, že už v šatníku nikdo nemáte. Druhý, co dost často to vídám, jsou silonkové ponožky, ještě ke všemu tělové barvy, třeba v sandálkách nebo prostě zkrátka v botách otevřenou

0: S tím souhlasit nemůžu, protože když jsem byla v pubertě, tak to byl největší trend.
1: No Leni, a když jsem byla já v pubertě, tak se nosila ta silikonová ramínka a pokud si to silikonové ramínko měla, tak si vlastně byla jako trendy a svůdná.
0: Jo, to je pravda, to je pravda, no tak akorát bychom byli svůdné a trendy v těch minulých letech, no teďka teda, jak říká Peťka, tak nic moc. Co tebe napadá jako něco, co už jako nikdy víc, nějaký trend letní?
1: Leni, já si myslím, že třeba co se týče mého šatníku, že si standardně dost dlouho kupuju spíše nadčasové jednoduché kousky a ty dost často potom nevychází z módy, takže opravdu letní šaty, které jsem si koupila v jednoduché modré barvě s krajkou, takový bohostyl, vím, že to jsou šaty, které můžu vynosit letos, můžu je vynosit za rok, možná je vynosím i za 5 let. Takže já snad v šatníku nic takového nemám, ale zase taky mě napadají takové ty nepříjemné materiály, kdy člověk si to dá na sebe a to tělo se začne potit jenom tím, že na sobě má tu látku, na to, že jak to zvládnout v těch vedrech a potom takové ty jako trošku, já tomu bohužel říkám starobabské potisky a nevím, jestli si přesně vybavíš, co mám na mysli, ale to se zkrátka podíváš a vidíš, že ten materiál je nekvalitní, ten potisk je nějaký jako bizární, nelíbivý, v nehezkých barvách a vlastně jsem nikdy neviděla ženu, na které by to vypadalo hezky, se omlouvám.
0: Taková umělina a květinové vzory, takže vlastně největší...
1: To skvěle popsala.
0: Takže největší peklo letošního léta jsou tyhle umělé šaty, slonové ponožky v otevřených botách a když si po to dáte ještě legíny, tak budete úplně out. Takže to bylo naše doporučení, jak se můžete úplně odrovnat stylově.
1: Ale samozřejmě, noste si, co chcete, noste si zejména to, v čem se cítíte dobře, v čem vám to sluší, v čem máte rádi sami sebe a my doufáme, že máte rádi taky ženy v čase na Rádiu Čas, i když teda občas něco zkritizujeme. Ženy v čase.

0: Čas.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tohle nesmíme nikomu říct, hlavně to prosím vás nikomu neříkejte. Tajemství, to je téma dnešních žen v čase s Evčou a Lenčou. No a co jsou ta největší tajemství, která jsme třeba skrývali nejenom před sebou, ale před našimi rodinami a podobně, co se týká těch ženských tajemství, tak o čem se vlastně donedávna moc nemluvilo?
1: Leni, já bych možná chtěla říct, že jsem vděčná. Že jsem moc vděčná za dobu, ve které žijeme. A že dneska otevřeně mluvíme o menstruaci, sexualitě, o našem psychickém zdraví a prožívání, o touze po samostatnosti, o touze po tom, že chceme pracovat, chceme se realizovat, a nebo třeba to, že se můžeme svobodně vzdělávat, že se můžeme rozhodnout jít na vysokou školu, studovat nějaký kurz a zkrátka kultivovat své vzdělání, protože to vůbec, ale vůbec historicky nebyla samozřejmost.
0: A není to až tak dávná doba. Já si myslím, že jako není to až tak dlouho, kdy jsme v podstatě jako ženy nemohly být součástí úplně těch každodenních běžných věcí, které byly umožněny mužům.
1: Ale co si myslím, že je možná částečně tabu stále, i když teď už méně než bývalo, tak to je ženská menstruace. Protože menstruace kdysi bylo vlastně zakázané slovo. A vtipné je, i když si představím ty reklamy, na které jsem já koukala jako holčička v televizi, na ty menstruační vložky a ta tekutina, kterou tam lili, ona byla modrá.
0: Ano, to byla velká aféra tehdy. Nebo ne, tehdy to jelo celkem dlouhou dobu, ale potom se to začalo jako téma řešit a říkalo se, proč to tak vlastně je a jestli víš, proč to tak je.
1: No zkrátka, protože menstruace byla tabuizovaná a přece žádnému muži se nechtělo koukat na vložku v televizi, kde teče červená tekutina připomínající menstruaci. To zkrátka bylo společenské tabu. A o to víc jsem vděčná za to, že najednou tady máme i naše úžasné muže, kteří zohledňují to, jak se cítíme, zohledňují to, v jaké jsme fázi cyklu, zohledňují třeba taky to, že když máme ty ženské dny, takže se cítíme nafouklé, jsme podrážděné, protože nás bolí hlava. Protože zrovna nám odchází z těla spousta věcí a ten samotný proces je pro to ženské tělo velmi, velmi náročný, takže jsme oslabené, máme méně síly, máme méně energie, možná z toho důvodu reagujeme občas i podrážděněji, protože jenom absolvovat tady tenhle proces je pro nás ten den docela náročné a je vlastně úžasné, že o tom můžeme veřejně mluvit.
0: A krásně o tom mluvíš a já jsem se teďka vzpomněla, protože mám úžasného muže vedle sebe, takže on úplně chápe ten proces, že to není jen tak jako legrace, že v tom těle se opravdu děje spousta změn a spousta věcí. Tak si pamatuju, když mi napsal jednu zprávu, že co budu dneska dělat. A říkám, no tak jdu do rádia, potom něco a pak už budu jenom menstruovat. A ona, ano, dobře, tak jo. Vidím, že máš nabitý program, takže já to vlastně v podstatě beru i u sebe jako nedělnou součást toho dne jako aktivitu. Že to není něco, u čeho já si odpočívám, ale něco, co mě nějakým způsobem omezuje. A taky jsem velmi ráda, že už se o tom dá normálně bavit a že to může být součástí toho zdravého vztahu mezi mužem a ženou.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Špinavé prádlo se pere doma. Ano, myslím si, že to je velmi legendární hláška našich babiček. A že je to vlastně rada, která dříve chránila pověst rodiny. Ale je fajn, že dneska už si klademe otázku, kdy je to mlčení opravdu žádoucí a kdy už nám možná spíše škodí.
2: A tak já znám spoustu rodin, kde to zůstávalo doma a pak vylezlo na povrch jako tolik věcí a tolik skandálů, že celá vesnice o tom věděla. A je to takové zajímavé, že to potom působí na ty vztahy v té rodině hodně toxicky a hodně dusně, protože když ten člověk to dusí v tom rodinném kruhu v sobě a nemůže mít nějaký vjem zvenku, tak potom jsou z toho jako velké příběhy a několik nemanželských dětí.
1: A Leni, ono se vlastně v psychologii k tomuhle kontextu používá pojem generační trauma.
2: Ano.
1: Že se to vlastně nezdílí, neventiluje a ta traumata se potom předávají opravdu z generace na generaci. Ale mě samozřejmě zajímalo, proč to vlastně celé vzniklo. Takové ty věci jako, protože rozvod byl ostuda, to bylo stigma. Tehdy, kdy to říkávali naše babičky, tak psychologové téměř neexistovali, takže opravdu nebyl ani ten bezpečný prostor pro sdílení. Ta rodina byla největší jistotou, tou vlastně nejpevnější jednotkou. Takže ať se tam dělo, co se dělo, tak vlastně se to nesmělo pustit ven a myslím si, že to muselo být hodně náročné. No ale hlavně, a to je to zásadní, bylo nejdůležitější, co by tomu řekli sousedi.
2: A to si myslím, že platí doteď na menších městech nebo možná jako kdekoliv. To je jedno, máme to v sobě hodně zaryté. A opravdu na vesnicích a malých městech se s tím teda setkávám doteď a i u nás v rodině, protože část rodiny je na vesnici, tak vím, že to bylo hodně trendy tady tohle, co by tomu řekli lidi. Takže jako žijeme podle toho, co si řeknou lidi a ne podle sebe, ale že?
1: Což je takový trošku paradox, ano, protože bychom měli naslouchat sobě samým a to, co si řekne někdo jiný, koho vlastně vůbec neznáme, s kým nežijeme, s kým netrávíme 24/7, to by nám mělo být úplně jedno. Ale zároveň i s tím, že se to vlastně nemohlo ventilovat, souvisí taky enormní míra stresu, protože lidé, kteří se nemají komu svěřit, tak mnohem častěji trpí úzkostí, trpí různými psychosomatickými obtížemi a je pro ně vlastně ten život mnohem náročnější, než ve chvíli, kdy ty svoje bolístky, kdy ty svoje problémy, kdy ty věci, které v nich probíhají, můžou sdílet dál v tom bezpečném prostoru.
2: Mimochodem, já to miluju, když jdu na kafe s nějakou kamarádkou a teď jí říkám, co prožívám. A já mám někdy pocit, že jsem jako jediná na světě. Jo, že to je, já jsem jediná, kdo to řeší, kdo to tak prožívá, kdo dělá ty scény. Chápeš, jo, takhle. A teď ona mi řekne, no ale my to máme doma úplně stejně a já si myslím to samé, nebo já to řeším takhle. A já si říkám, o, haleluja, jak důležitý je ten meziženský dialog a někdo, komu můžete věřit. A samozřejmě, že je to ideální, když to funguje v té rodině, třeba s maminkou nebo se sestrou a podobně. Ale pokud ne, tak klidně i nějaká dobrá kamarádka, která nehodnotí, neříká jenom svoje názory, ale jenom sdílí to, co vlastně zažívá i s vámi, tak si myslím, že je někdy lepší než terapie.
1: Protože já si taky myslím, že to vyslechnutí je mnohdy hodnotnější než skvělá rada do života, se kterou někdo přispěchá. Takže naslouchejte a taky poslouchejte Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Radio Čas.

0: Magie života.
1: Tak možná jste se setkali s legendárním titulem Tajemství. To je seberozvojová kniha, která opravdu přesvědčila miliony lidí, že naše myšlenky ovlivňují realitu. A jestli je to magie nebo psychologie, tak to probereme dneska v Ženách čase na Rádio Čas. Leni, co ty a tajemství? Dostalo se ti do ruky?
2: Já jsem byla úplně v té hlavní vlně, kdy nejenom kniha letěla, byly i kurzy online, bylo YouTube video, já mám pocit, že spousta známých lidí se k tomu vyjadřovalo a všichni z toho byli nadšení. Já teda musím říct, že jsem tajemství četla, ale nejsem největší fanoušek.
1: Jak to?
2: Protože si myslím, že v té hlavní vlně, kdy opravdu šlo jenom o nějaké jednoduché sdělení, tak v té knize chybí spousta souvislostí a spousta věcí o tom, jak ta mysl skutečně funguje a pracuje. Protože kdo už se o to třeba trošičku zajímá, tak to není jenom o myšlenkách, ale každá ta myšlenka má nějaký náboj, nějakou emoci. A co já třeba i zjišťuju, protože mě tohle téma extrémně zajímá, že ano, v nějakém kontextu to platné je, samozřejmě, když tomu přidáme ty emoce, tu náladu nebo celé naladění toho těla. Ale jsou taky věci, kterými v životě projít musíme. Máme je asi tak nějak jako napsané. Nevyhneme se jim. A ne vždy to prostě platí za mě.
1: Leni, já mám na to hodně podobný názor, ale spíš vnímám pozitiva té knihy. A to je to, že mě to opravdu uvedlo do toho světa, kdy jsem najednou začala mnohem víc vnímat své myšlenky. Začala jsem vnímat, jak uvažuji o světě, jak uvažuji o práci, jak uvažuji o vztazích, jak uvažuji o sobě samé. A najednou jsem ty myšlenky začala trošku více kontrolovat. A ono to opravdu vedlo k tomu optimističtějšímu naladění, radostnější náladě, protože opravdu si to všechno tvoříme v hlavě. A to, jaký ten život si tvoříme v hlavě, se potom odráží v naší realitě. A to si myslím, že je vlastně velmi silné sdělení téhle jednoduché knihy. Když jsem se k ní dostala potom třeba o 5 let později, tak už jsem se musela usmívat, protože jsem taky byla dál a říkala jsem si, a to tak úplně není. Ale zároveň potvrzuju tvoje slova v tom, že každá ta emoce má nějaký ten náboj a má nás někam dostat. A ta kniha nás navádí k tomu, abychom vlastně potlačovali věci typu vztek, frustrace, hněv. Ale ony ty emoce jsou oprávněné. Ony v našem životě mají své místo. Z nějakého důvodu se dějí a dávají nám nějaké informace. Takže já jsem sice zastánce té hlavní myšlenky tajemství a té síly přitažlivosti, ale hlavně jsem obrovský propagátor toho, že bychom své emoce neměli potlačovat, měli bychom s nimi pracovat, měli bychom je sdílet a měli bychom si je dovolit prožít.
2: Já bych řekla, že tam narážíme hodně na to, na ten rozdíl mezi pozitivním myšlením a autenticitou, což prostě je trošku něco jiného a je to taky trochu jiná práce se sebou. Každopádně, jako takový popík, takový mainstream knižní, tak tajemství podle mě funguje. A možná, jestli jste četli, tak nám klidně napište, co si o té knize myslíte. Najdete nás na Instagramu pod názvem Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: Ženy v čase. Mindset.
1: Tak já si myslím, že každý z nás má nějaké to tajemství. A některá teda chrání naše soukromí, ale jiná nás můžou dlouhodobě zatěžovat. A kde je ta hranice? Tak o tom si budeme povídat v Mindsetu v ženách v čase na Rádiu Čas.
2: Já jsem na to velmi, velmi zvědavá, protože my se bavíme o významu tajemství a o tom, jak na nás působí a jak říkáš, Evi, že každý nějaké má. Na druhou stranu, já jsem absolvovala kurz radikální upřímnosti, kde první otázka, my jsme tam seděli úplně s neznámými lidmi, prostě první kruh seznamovací. A museli jsme odpovědět na 4 otázky a jedna z nich bylo právě, co o nás nikdo neví a co nikomu nechceme prozradit. A opravdu do toho všichni šli a musím říct, že ta vazba, která se mezi námi utvořila během 10 minut, tak byla dokonce s někým i silnější než s lidmi, které znám celý život.
1: Leni, ale to potvrzují i vědecké studie. Protože za prvé, opravdu 95% lidí přiznává, že má alespoň to jedno tajemství, které nikdy nikomu neřekli. Co se týče těch negativ tajemství, tak ono nás to může i vyčerpávat. A mnohdy vyčerpává. Protože zase, odkazuju se na výzkumy, z nich vyplývá, že lidé netrpí ani tak samotným mlčením, ale tím, že se k tomu svému tajemství neustále vrací v myšlenkách, že se to tam točí v té hlavě pořád dokola a pak se to rozpitvává, rozvětvuje a je to hodně vyčerpávající. A k tomu svěření se s tím největším tajemstvím, tak není žádné tajemství, že právě to sdílení velmi ulevuje. A když potom o té těžké zkušenosti mluvíme s člověkem, kterému hluboce důvěřujeme, tak obvykle klesá stres i pocit osamění. Ale já to tady říkám zcela a naprosto laicky, z toho, co vím, nebo z toho, co jsem vyčetla, ale ten odborný pohled na téma tajemství nám dala psychoterapeutka a psycholožka Sylvie Navarová. Sylvie, takže co to tajemství? Je to spíše přirozenou součástí člověka a tvoří to jeho identitu? A nebo to naopak může být škodlivé?
3: K tématu tajemství. Otázkou je, jakou cenu za tajemství platíme. Pokud se k němu naše mysl neustále vrací, tajemství nám nedá spát, vyčerpává nás nebo nás odděluje od druhých, pak je velkou psychickou zátěží. Výzkumy ukazují, že největším problémem není samotné tajemství, ale opakované přemýšlení o něm. Výzkumy ale také upozorňují na to, že existuje i pozitivní tajemství, třeba chystané překvapení, zásnuby nebo dárek pro někoho blízkého. Taková překvapení nejsou břemenem. Naopak nás nabíjejí energií, přináší radost z očekávání. Osobní tajemství v pozitivním slova smyslu je vědomí, že v sobě nesu něco hezkého, co zatím patří jenom a jenom mě. Pak je tajemství zdrojem radosti a vnitřního bohatství.
2: To je krásný pohled na tajemství. Musím říct, že to pozitivní mě vlastně nenapadlo, že ho můžeme mít i takhle. A Evi, já mám jedno pozitivní tajemství.
1: A tím pozitivním tajemstvím nepochybně je, že my se na vás budeme těšit zase za týden na vlnách Rádia Čas v Ženách v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
2: Neznám.
1: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
2: Já?
1: No.
3: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
2: A má pravdu.
3: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
3: Neznám.
2: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
3: Já?
2: No.
4: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
3: A má pravdu.
4: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.

0: show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut jako kluce, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
2: Neznám.
1: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
2: Já?
1: No.
3: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
2: A má pravdu.
3: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut, jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
2: Neznám.
1: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
2: Já?
1: No.
3: Ne. Já myslela, že jsi chtěl být princeznou.
2: A má pravdu.
3: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.

0: Rádio.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Úplně původně automechanik, protože cokoliv bylo kolem aut jako kluci, že jo, znáš to, ale potom už kolem...
2: Neznám.
1: Ne, ano, ne. Dobře. Jsi chtěl být tím, pardon, populářem, že?
2: Já?
1: No.
2: Ne.
3: Já myslela, že jsi být princeznou.
2: A má pravdu.
3: Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

Zenette. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my eyes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: And I'll write your name.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.